Europa 2, 88.2 a 105.5 FM. Maximum muziky. Extravaganza Europe 2

si to zopakni. Hned po skončení Dance Extravaganzy najdeš všechny sety na webu. Dance Extravaganza v sekci shows na Evropa2.cz. Dej si to znovu. Evropa2.cz. Evropa 2. 88.

Maturanti bacha. Maturiťák snú s Európou 2 je opäť tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Európy 2 nebo DJ-e Európy 2 na váš maturitní ples. Všechno dôležité je na webu Európy 2. Soutěž o maturiťák snú jede na plný pecky. Európa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním.

že prej lítá jenom to, co má křídla. Tenhle fyzikální mýtus i letos vyvrátí FMX Gladiator Games. Nejlepší freestyleři dostanou do vzduchu, co se jim zamane. A ty budeš i letos u toho s Evropou 2. Celý týden posíláme do vzduchu spoustu vstupenek, tak si je chytni v éteru Evropy 2. Může to přijít kdykoliv. FMX Gladiator Games. 19. prosince v O2 aréně v Praze. Exkluzivně s Evropou 2.

0: rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

Hiťák snu s Evropou 2 je opět tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na váš maturitní ples. Všechno důležitý je na webu Evropy 2. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

0: Milí maturanti, věnujte prosím pozornost následujícímu hlášení. Evropa 2 je letos.
1: Dovolíte, pane řediteli.
2: Maturiťák snů s Evropou 2 je opět tady. A vy si i letos můžete zahrát o 100 000 na váš maturák. Moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na váš maturitní ples. Všichni maturanti vlídněte na web Evropy 2, ať víte jak na to. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.
3: Ranní show Evropy 2 tě tento týden pošle na Dovču. Zahraj si s námi každý ráno o poukaz na dovolenou s cestovní kanceláří TUI. Od pondělí do čtvrtka rozdáváme vouchery na 10 000 a v pátečním finále hrajeme o 20 000 na jakoukoliv dovolenou z nabídky TUI. Vystřel se k moři. Celý příští týden v ranní show Evropy 2.
4: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
5: Chceš válku? Tak tady máš válku.
4: Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
6: Všude kolem jsou žraloci.
4: Předplaťte si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. října, lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
3: Ani letos vás nenecháme bez šance vyhrát váš maturiťák snů s Evropou 2.

0: Snus Evropou 2. Všechno důležitý najdete na webu a soušlech. Partnerem soutěže je University of New York in Prague. Studuj v angličtině, získej mezinárodní zkušenosti a nastartuj svou budoucnost.
1: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
2: Klid, máš na to 3 dny.
1: A těch lidí, co čekají na autogramy?
2: No, jsou tu všichni.
0: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
3: Zpátky k muzice.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: To ten já,
1: ale ne. Co? Haló, kdo?
3: Haló.
2: Iveta, ahoj.
1: Kecáš, ne. Kecáš. Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
3: Ne.
1: Ne.
2: To je najfark.
1: Iveta.
3: Ty jsi dobrá.
1: Iveta.
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrá,
1: čím? To se nemožný.
0: Jsme Evropa 2.

0: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
1: Now let these little bitches do some fishing! Yeah. Let's go!
2: Rolling Loud bez zábrany je nová bláznivá komedie režiséra Jeremyho Gerelika. V roli starostlivého otce září Owen Wilson, který se snaží zblížit se svým 13-letým synem Zionem.
3: Where are we?
4: Rolling Loud!
3: Where are we?
4: Fishing at the lake house.
3: That's right.
2: A tak ho bez vědomí manželky propašuje na největší hip-hopový festival Rolling Loud, kde vystupuje mimo jiné Travis Scott.
4: It's the biggest hip-hop festival in the world. All the best rappers are gonna be there.
2: Plánovaný společný víkend se ale rychle změní v katastrofu. Zion se totiž v obrovském davu ztratí a jeho otec se spolu s výstředním dobrovolníkem festivalu pustí do zoufalého hledání.
5: I'm looking for my son.
6: You wish that pervert was your daddy.
2: Pátrání ho zavede mezi tisíce fanoušků, ochrany i do zákulisí festivalu. A do toho se bude vyrovnávat s prostředím, které je výrazně mimo jeho komfortní zónu a s otázkou, co vlastně znamená být dobrým otcem. Festival Rolling Loud ve filmu není jen pouhou kulisou. Tvůrci využili atmosféry stejnojmenného festivalu, který patří mezi nejvýraznější hip-hopové hudební akce současnosti. Natáčení tak probíhalo přímo během Rolling Loud Miami 2024 na Hard Rock Stadium.
7: Hi, honey.
8: Hi, how's everything going?
7: Oh, everything's going, it's going pretty good.
2: Hudební komedie Rolling Loud bez zábrany je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
9: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců, pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Krup i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
0: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

0: Posloucháte vysílání Evropy 2. Krásné dobré ráno, jsou tady zprávy a za chvíli už Zuzka Kozáková.
1: Hezké ráno. Volební komise i dál nad nedělním ránem sčítají poslední hlasy v komunálních volbách. První výsledky byly zveřejněny v sobotu před 14:30 odpoledne z Miskovic na Kutnohorsku. Dnes v 5 hodin ráno bylo sečteno 99,97% okrsků, zbývala jen Praha. Komunální volby v metropoli podle propočtu agentury ČTK vyhrálo hnutí STAN. Na druhém místě bude pravděpodobně Spolu. Třetí je Praha sobě a čtvrté ANO. Vyplývá to z dosavadních výsledků sčítání komunálních voleb na www.volby.cz. Dostavbu dálnice D6 před Karlovými Vary komplikuje mimo jiné i bizarní spor mezi úřady a vlastníkem jednoho pozemku. Znají jeho jméno i věk, ale nemohou ho kontaktovat. 82-letý senior je totiž trvale zapsaný na karlovarském magistrátu, kde se pochopitelně nezdržuje. Dopravní úřad určil, aby se vyhnul možnému střetu zájmů, že ho má zastupovat sousední Sokolov. Ten se tomu ale brání. Informuje o tom veřejnoprávní televize. Po 9 zápasech bez ztráty bodu na úvod extraligové sezóny dnes budou hokejisté Třince bojovat o prodloužení rekordní série proti papírově nejtěžšímu možnému soupeři, a to na ledě úřadujícího mistra v Pardubicích. Šlágr mezi prvním a druhým týmem tabulky začne jako poslední z programu 10. kola v 18:30.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D5 máme nehodu na 15. kilometru ve směru na Prahu se v levém pruhu srazily dva vozy. Na Českokrumlovsku na silnici 39 zasahují záchranné složky na vjezdu do Kájova, bouralo tu osobní vozidlo. Na Šumpersku na silnici 44 na vjezdu do Mohelnice pak bourala dvě osobní vozidla.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Venku je proměnlivě oblačno, v Čechách nám místy prší, na Moravě a ve Slezsku očekáváme srážky jen ojediněle. Ke večeru pak srážky ustanou a lokálně se vyjasní. Teploty očekáváme mezi 10 až 15 stupni Celsia, na jižní Moravě to může být 17 stupňů a od středních poloh místy bude vát čerstvý západní vítr s nárazy kolem 50 km za hodinu. Tolik dnešní první zprávy, vy jste s Evropou 2 a 3 minuty po 7 si slovo bere Katka Hašková.
3: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
0: Nedělní maximum muziky nám startuje a my se podíváme třeba na nejbizarnější zákony, které ve světě existují. Máte se na co těšit.
2: Evropa 2.

0: Krásné dobré nedělní ráno, ladíte vysílání Evropy 2 a já jsem vám slíbila bizarní zákony ve světě, ale to jsem trošku kecala, protože jsem řekla svět, myslela jsem Ameriku. V Americe mají zákony snad úplně na všechno a občas i na věci, u kterých by vás vůbec nenapadlo, že by je někdo měl řešit. Třeba na Aljašce prý nesmíte vyhodit živého losa z letícího letadla. Což mi připadá jako celkem rozumné pravidlo, ale zároveň by mě strašně zajímalo, co se muselo stát, aby někoho napadlo takovou věc zakazovat. A představte si, že podobných kuriozit kolují po internetu desítky. Třeba v Alabamě prý nesmíte nosit zmrzlinu v zadní kapse kalhot. Víte proč? Údajně kvůli zlodějům koní. Ti si měli dát zmrzlinu do kapsy, projít kolem cizího koně a ten je pronásledoval, takže technicky vzato koně neukradli. On šel dobrovolně. V Arizoně zase údajně nesmí osel spát ve vaně. Já nevím, jak vy, ale můj největší problém bývá, že nemám kde na vaně položit třeba šampon, a ne, aby mi tam spal osel. V Kalifornii mají zákon, který řeší, co dělat se žábou, když zemře při závodech ve skákání žab. Ano, Američané pořádají žabí závody a pokud žába během takové soutěže uhyne, zákon výslovně zakazuje jí sníst. Ani ji nesmíte jinak využít. Já se bojím ptát, jak se využívá žába. V Connecticutu se zase traduje, že nakládaná okurka musí při pádu na zem odskočit, jinak se prý nesmí prodávat. Ve skutečnosti to teda není zákon, ten příběh pochází z roku 1948, kdy úřady řešili prodej zkažených okurek a jeden z úředníků doporučil test pružnosti. No, těch zákonů je tam mnohem víc, na to tady ale prostor nemáme. Každopádně, pokud vám váš život bude připadat bláznivý, mrkněte na americké zákony a možná zjistíte, že váš život je úplně v pohodě.
1: Evropa 2 teď buší na displej tvýho smartphonu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
2: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
3: Klid, máš na to 3 dny.
2: A těch lidí, co čekají na autogramy?
3: No, jsou tu všichni.
4: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
1: Zpátky k muzice.

na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Umím jezdit autem tak rychle, že jeho zadní náprava předjíždí přední.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Havárie osobního auta uzavřela jeden jízdní pruh na silnici 39 poblíž Kájová, nedaleko Českého Krumlova. Na místo míří záchranáři, hasiči a policie. Další komplikaci hlásí silnice 61 na Kladensku, srazila se tam dodávka s osobním autem a problémy jsou také na hlavním tahu přes Mohelnici. Na silnici 44 se střetla dvě osobní auta, provoz pokračuje, ale nehoda komplikuje průjezd. Tak šťastnou cestu.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

Matrej lítá jenom to, co má křídla. Tenhle fyzikální mýtus i letos vyvrátí FMX Gladiator Games. Nejlepší freestyleři dostanou do vzduchu, co se jim zamane. A ty budeš i letos u toho s Evropou 2. Celý týden posíláme do vzduchu spoustu vstupenek, tak si je chytni v éteru Evropy 2. Může to přijít kdykoliv. FMX Gladiator Games. 19. prosince v O2 aréně v Praze. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Rehab, Dream Inside a Dream. Krásné dobré ráno, ladíte Evropu 2. A dnes máme 11. října. Ten čas tak letí, za chvíli jsou tady Vánoce, ale co se dneska slaví? Dnes je Mezinárodní den dívek a zároveň se slaví jeden moc hezký americký svátek, který se jmenuje You Go Girl Day, což bychom mohli přeložit jako jen do toho holka. A mně přijde hezké, že se tady ty dva dny potkávají právě v jeden den, protože zatímco ten první připomíná, že spousta holek na světě pořád třeba nemá možnost studovat, rozhodovat o svém životě nebo si plnit svoje sny, tak ten druhý je vlastně takové malé jako poplácání po zádech a taková spruha, že nemusíš čekat, až budeš dokonale připravená, až budeš mít ideální postavu a dost zkušeností, nebo až ti někdo řekne, že na něco máš. A tak je to připomínka pro nás ostatní, protože někdy stačí úplně obyčejná věta. Hele, zkus to, já ti věřím. A v člověku se může něco změnit. A tak je zajímavé, že holkám často se už od malá říká, aby byly opatrné, aby byly hodné, aby nedělali chyby, aby počkali. Zatímco kluky mnohem častěji pozbuzujeme, aby byli odvážní a něco právě vyzkoušeli. Takže jestli máte doma dceru, vnučku, sestru, kamarádku nebo maminku, které o něčem sní, dneska je ideální den jí trochu popostrčit. No a jestli jste tou holkou vy, tak vám to řeknu já. Jen do toho holka nejhorší, co se může stát, je, že to prostě nevíde. Ale to už aspoň budete vědět. Tak hezký den, holky.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
1: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální sítě.

maximum muziky. Europa 2. Europa 2. Hudební novinka Evropy 2.

0: Krásné dobré ráno, ladíte vysílání Evropy 2, bylo 8 hodin, Zuzka Kozáková už má připraveny zprávy. Dobré ráno. Premiér Andrej Babiš vyloučil, že by v budoucnu znovu kandidoval na prezidenta. Řekl to novinářům ve volebním štábu po senátních a komunálních volbách a o případném nominantovi mluvit nechtěl. V předchozí volbě hlavy státu v roce 2023 Babiš ve druhém kole prohrál se současným prezidentem Petrem Pavlem. Příští prezidentské volby se uskuteční v roce 2028. Krista Pajková, která přežila popravu smrtící injekcí, byla podle prohlášení svých právníků propuštěna z nemocnice a byla převezena zpět do vězení. Informuje o tom agentura AP. Dále právníci uvedli, že je vděčná záchranářům i lékařskému týmu za péči, kterou jí za těchto mimořádných okolností poskytli. Ve vězení se jí nadále dostává lékařské péče. Dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek získal bronz na mistrovství světa. Jde o jeho 6. světovou medaili. V duelu o 3. místo kategorie nad 100 kg na šampionátu v Baku porazil před časovým limitem Fina Martyho Pomalainena.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: Pozor na pobíhající zvěř na D46 ve směru z Vyškova na Olomouc na 2. až 5. kilometru. Na Šumbersku na silnici 44 u Mohelnice se došetřuje nehoda dvou vozů. Stejně tak počítejte se nehodou na Českokrumlovsku na silnici 39 u obce Kájov.
1: Evropa 2, jak je venku?
0: Venku převládá proměnlivá oblačnost, v Čechách místy může pršet, na Moravě a ve Slezsku očekáváme srážky jen ojediněle. V průběhu dne počítejte s teplotami od 10 do 15 stupňů Celsia. Ke večeru srážky ustanou a lokálně se může vyjasnit. Od středních poloh místy bude vát čerstvý západní vítr s nárazy kolem 50 km za hodinu. Tolik další zprávy, vyladíte Evropu 2 a 4 minuty po 8. pokračuje Katka Hašková.
2: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
0: Otázka, která vám určitě nedá spát, proč byl maraton dřív kratší, a já vám garantuju, že dneska se bez ní ani neprobudíte, bez té odpovědi.
1: Evropa 2.

0: Kissy Bean, Silver Apple Eyes. Krásné, dobré ráno, dopoledne. Máme tady neděli 11. října. No a já jsem si říkala, že bychom se mohli pobavit o pohybu, protože pohyb je důležitý a myslím, že spousta lidí využívá víkend právě k tomu, aby si třeba zašli zacvičit na procházku nebo se, nedej bože, proběhnout. A já obdivuju všechny lidi, kteří běhají a nejvíc obdivuju ty, kteří jsou schopní uběhnout maraton. Fakt mě fascinuje, že někdo dokáže uběhnout 42 kilometrů a ještě víc mě fascinuje, že k tomu dokáže přidat ještě těch 195 metrů. Jakoby těch 42 kilometrů nestačilo, že jo? Původně, a přitom je zatím docela zajímavá historie, a možná i britská královská rodina. Původně totiž maraton neměl žádnou pevně stanovenou délku. Vycházel z legendy o řeckém poslovi, který měl po bitvě u maratonu doběhnout do Athén, oznámit vítězství a pak vyčerpáním zemřít. To teda jako neměl za úkol, to se stalo jako omylem. Když se v roce 1896 konali první moderní olympijské hry, běželo se zhruba 40 kilometrů. Jenomže pak přišla olympiáda v Londýně v roce 1908 a tam se to trochu zkomplikovalo, protože trasa vedla od Windsorského hradu až na olympijský stadion a organizátoři chtěli, aby běžci doběhli přímo před královskou lóži. Podle tady té známé historky se navíc start přizpůsobil tomu, aby na něj dobře viděli královské děti. Historici teda ale tady tu část příběhu zpochybňují. Každopádně výsledná trasa měřila přesně 42 km a 195 metrů. A protože se tahle vzdálenost ujala, tak i v roce 1921 Atletická federace schválila jako oficiální standard. Takže dneska běhají maratonci po celém světě těch zvláštních 195 metrů navíc kvůli tomu, aby na to viděli děti z královské rodiny v Londýně v roce 1908. No. A teď si představte, že prostě běžíte. Už jste na tom 40. kilometru a říkáte si, dřív by to stačilo. A pak musíte uběhnout ještě dva a máte 42 a pak zjistíte, že ještě musíte uběhnout 195 metrů. Já si říkám, že si to lože nemohli posunout, no. Ale asi ne. Na druhou stranu respekt všem, kteří běháte maratony a vlastně respekt všem, kteří prostě jenom běháte nebo se hýbete. Hezký den.
1: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
2: Ahoj, Czechia, it's Mike Shinoda from Linkin Park. Hey, what's up, it's Jason Derulo.

Maturiťák Snú s Európou 2 je opäť tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Európy 2 nebo DJe Európy 2 na váš maturitní ples. Všechno dôležité je na webu Európy 2. Soutěž o Maturiťák Snú jede na plný pecky. Európa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

0: Evropa 2. Kde to stojí?
1: Pozor na zvířata na silnici v Praze. Ve Vidlačce v ulici Vidlák se pohybují zvířata po vozovce a mohou komplikovat provoz. Další omezení hlásí jich Čech nedaleko Kájova. Na silnici 39 havarovalo osobní auto, jeden jízdní pruh je uzavřený a na místo míří složky integrovaného záchranného systému. A na závěr D1 u Brna mezi 183. a 189. kilometrem ve směru na Ostravu sekají silničáři trávu. Krajnice je uzavřená a v úseku se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby.

0: Ladíte vysílání Evropy 2, krásnou neděli vám přeju. Včera nám skončily volby, komunální a senátní, nebojte se, výsledky rozebírat nebudeme. Mě totiž mnohem víc zajímá, co se všechno kolem těch voleb děje, to nepolitické. Protože Češi zase ukázali, že i demokracie může mít smysl pro humor. Třeba v Brně museli řešit mladíka, který zdemoloval záchod. Asi nám chtěl naznačit, co si o těch volbách myslí. Jinde zase uklízečka omylem spustila alarm a v Zábřehu na Moravě mladíci ukradli státní vlajku přímo před očima volební komise. Takže někteří lidé si evidentně z voleb odnesli víc než jenom dobrý pocit. No a teď ty kandidátky. V mokrých lascích kandidovalo uskupení Chlupy v zipu a Přátelé. V Řitce měli na výběr třeba Aktivní Řitku nebo Řitku srdcem a ve Velkém Oseku kandidoval velkoosecký krtek, který sliboval, že kope za vás. Což je takový klasický politický slib. A nejvíce mi asi líbily volby v Dětmarovicích, protože tam mají volební místnosti, dokonce ve třech hospodách. V jedné z nich musíte cestou k urně projít přímo kolem výčepu. A místní si to pochvalují, když jim totiž kdysi volební místnost z hospody zrušili, tak se psali petici, aby ji tam zase vrátili. No, takže koho letos volby nebavili, tak jste možná prostě jenom volili ve špatné hospodě, teda městě.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Legendární kutilská dvojice Pat a Matt baví už 50 let celé generace diváků. Jejich vůbec první filmová groteska Kuťáci s délkou 7 minut měla premiéru 12. srpna 1976. Z původně bezejmenných kutilů se postupně staly hvězdy seriálu A je to a později Pat a Matt. Příběhy dvojice se rozšířily do desítek zemí. Mimořádnou popularitu si získali například v Nizozemsku, Německu nebo Íránu. Slavní hrdinové si k letošnímu jubileu nadělili animované pásmo Pat a Matt zpátky na venkově. Natočil ho Marek Beneš, který po svém otci Lubomíru Benešovi péči o nejslavnější českou loutkovou dvojici převzal. Nový film nabídne pořádnou dávku kutilských katastrof spojených s návratem na venkov a k tomu také trochu neobvyklou zápletku. Po desítkách let, kdy si Pat a Matt při všech katastrofách vystačili sami, začnou mít pocit, že jim někdo chybí a rozhodnou se hledat nového kamaráda. To, že ani tento plán nedopadne úplně tak, jak si ti dva představovali, je asi celkem jasné. Pat a Matt zpátky na venkově je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
3: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
1: Už máš přečtený nejnovější drby, tak šup na Evropa 2.cz. Je jich tam fakt dost.

maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2. Hudební novinka Evropy 2.

0: Ladíte maximum muziky Evropy 2, krásné dobré dopoledne, blíží se 9. hodina a s ní i zprávy se Zuzkou Kozákovou.
1: Hezké ráno. O termínu zahájení modernizace železniční tratě mezi Brnem a Nezamyslicemi na Prostějovsku má rozhodnout správa železnic společně s ministerstvem dopravy na přelomu roku. Stavět se bude formou partnerství veřejného a soukromého sektoru. Modernizace trati je nezbytně nutná jak pro rychlé spojení Brna a Ostravy, tak proto, aby mohly jezdit osobní vlaky mezi Brnem a Vyškovem. Dálnice D1 dlouhodobě nezvládá poptávku po cestování a kolony se na ní tvoří i za běžného provozu. V budově Evropského parlamentu ve Štrasburku byla tento týden k vidění pozlacená socha amerického prezidenta Donalda Trumpa. Satirické dílo dánského umělce Jense Galschiota nazvané Oranžový mor zobrazuje zcela nahého obézního Trumpa sedícího na ramenou menšího, štíhlejšího muže. Socha měří zhruba 2,5 metru a je odlita z bronzu. Pouhých 10 koní se dnes utká o triumf ve slavné Velké Pardubické, v nejslavnějším překážkovém dostihu v Česku. Vrcholný závod 136. ročníku je na programu od 15.30.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na dálnici D5 ve směru na Prahu, bouralo se na 16. kilometru, osobní vůz narazil do svodidel. Na dálnici D1 ve směru na Prahu na 202. kilometru je hlášeno odstavené nákladní vozidlo. Bouralo se v Liberci v ulici doktorky Milady Horákové a v Praze v Čakovicích v Kostelecké boural osobní vůz do stromu.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Venku je proměnlivě oblačno, v Čechách může pršet, na Moravě a ve Slezsku počítejte se srážkami jen ojediněle. Ke večeru se pak místy vyjasní. Teploty v průběhu dne očekáváme mezi 10 až 15 stupni Celsia. Od středních poloh místy může vát čerstvý západní vítr s nárazy kolem 50 km za hodinu. Tolik další zprávy, vyladíte stále Evropu 2 a stále taky Katku Haškovou.
3: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
0: No a nás čeká v následující hodince nejen hudební šrapnel, ale taky se na tu Trumpovu sochu podíváme pěkně zblízka, co je to vůbec zač.
2: Evropa 2.

0: Evropy 2.
1: Teď vás vezmu do roku 2001, do doby, kdy jsme poslouchali hudbu na diskmenech a na MTV běžely videoklipy a v kinech se promítalo velké množství teenagerovských komedií, které dost často pobuřovaly rodiče. No a právě v jedné z tady těch komedií zazněla písnička, kterou si za chvíli pustíme. Za touhle skladbou stojí muzikant Stacy Jones, který původně hrával na bicí, jenomže pak ho přestalo bavit sedět vzadu, vzal do ruky kytaru a založil vlastní kapelu. No a povedl se mu docela husarský kousek. S kapelou získali smlouvu u velkého vydavatelství ještě předtím, než vůbec odehráli první koncert a stačila jim k tomu domácí nahrávka. Mimochodem Stacy Jones se později stal také bubeníkem a zároveň hudebním ředitelem Miley Cyrus. Ale zpátky do roku 2001. Náš dnešní song se objevil taky ve filmu, kde parta kluků tráví léto v domě u jezera, balí holky a dostává se do situací, které by doma u nedělního oběda rozhodně nevyprávěli. Ano, jsou to prci, prci, prcičky dvě. No a poslední indicie, název písně znamená závrať. Jenže ne tu, kterou dostanete na rozhledně, ale tu, kterou vám dokáže způsobit komplikovaný vztah. Takže pojďme zpátky do roku 2001, American High Five a jejich Vertigo.
0: Víkendový hudební šrapnel Evropy 2.

0: Milí maturanti, věnujte prosím pozornost následujícímu hlášení. Evropa 2 je letos.
1: Dovolíte, pane řediteli.
2: Maturiťák snů s Evropou 2 je opět tady. A vy si i letos můžete zahrát o 100 000 na váš maturák. Moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na váš maturitní ples. Všichni maturanti vlítněte na web Evropy 2, ať víte jak na to. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese. Ranní show Evropy 2 tě tento týden pošle na dovču. Zahraj si s námi každý ráno o poukaz na dovolenou s cestovní kanceláří TUI. Od pondělí do čtvrtka rozdáváme vouchery na 10 000 a v pátečním finále hrajeme o 20 000 na jakoukoliv dovolenou z nabídky TUI. Vystřel se k moři. Celý příští týden v ranní show Evropy 2.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k
5: 30.9. Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen. Následujte kvalitu.
6: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Užijte si výhodné nákupy ve stovkách obchodů po celé České republice. Nezapomeňte, už zítra v časopise ona dnes.
7: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
8: Klid, máš na to 3 dny.
7: A těch lidí, co čekají na autogramy?
8: No, jsou tu všichni.
9: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
10: Zpátky k muzice.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Nesoutěžím o medaile, ale medaile soutěží o to, která z nich se pověsí mně na krk.

0: kde to stojí.
1: Velký požár komplikuje dopravu v Brně. V Botanické ulici hoří byt, na místě zasahují hasiči a další záchranné složky. Zásah omezuje průjezd a způsobuje delší zdržení. Další neobvyklou situaci hlásí Třebotov, nedaleko Prahy, kde se na silnici pohybují krávy. A pozor také na Nymbursku, na silnici u Odřeps se rozlil olej, vozovka tam tak může klouzat. Tak opatrně a šťastnou cestu.
0: Že

prej lítá jenom to, co má křídla. Tenhle fyzikální mýtus i letos vyvrátí FMX Gladiator Games. Nejlepší freestyleři dostanou do vzduchu, co se jim zamane. A ty budeš i letos u toho s Evropou 2. Celý týden posíláme do vzduchu spoustu vstupenek, tak si je chytni v éteru Evropy 2. Může to přijít kdykoliv. FMX Gladiator Games. 19. prosince v O2 aréně v Praze. Exkluzivně s Evropou 2.

0: I Coldplay patří do maxima muziky Evropy 2, stejně jako jejich song Paradise. No a my se teď ale vrátíme k jedné věci, která už zazněla ve zprávách. Zuzka Kozáková po 9. hodině zmiňovala, že v Evropském parlamentu ve Štrasburku vystavili nahého Donalda Trumpa. No a já bych se u toho ráda zastavila, protože kolem tady té sochy se už stihla rozjet docela slušná mela. Představte si 2,60 m vysokého Donalda Trumpa, úplně nahého, pokrytého 23-karátovým plátkovým zlatem. V jedné ruce drží golfovou hůl, ve druhé váhy a sedí na ramenou malého křehkého muže, který se pod jeho tíhou hroutí. Socha se jmenuje tedy Oranžový mor a vytvořili dánský umělec Jens Galschiot, který se politickým provokacím věnuje už docela dlouho. On v minulosti třeba vytvářel takzvané sloupy hamby, kterými upozorňoval na porušování lidských práv. Jeden z nich připomínal třeba oběti masakru na náměstí nebeského klidu v Číně. No a tentokrát se zaměřil na Trumpův přístup ke klimatickým změnám a mezinárodní politice a inspiroval se přitom pohádkou Císařovi nové šaty od Hanse Christiana Andersena. No a v té se všichni bojí říct císaři, že je nahý. Tady to teda umělec vyřešil za ně a ještě ho pro jistotu pozlatil. Jenomže ne všichni samozřejmě mají pro tenhle druh humoru pochopení. Proti soše se ohradil například slovenský premiér Robert Fico, který dokonce vyzval k jejímu odstranění. Podle něj je nedůstojné, aby se v Evropském parlamentu takhle zesměšňoval americký prezident. No, ozvali se i někteří europoslanci, jedni tvrdí, že je to urážka představitele spojenecké země, druzí zase připomínají, že politická satira má právo provokovat. No jasně, od toho satira je. A teď přijde možná nejlepší část celého příběhu, protože autor nechal vyrobit asi 20 tisíc malých nahých trampíků pomocí 3D tisku a rozdávali návštěvníkům i zaměstnancům Evropského parlamentu. A dokonce zveřejnil soubory pro tisk zdarma. Takže si svého vlastního nahého Trumpa můžete vyrobit i doma. Mimochodem samotná velká socha už před Štrasburkem není. A taky hlavně cestovala po světě. Objevila se třeba v Brazílii v souvislosti s klimatickou konferencí nebo při demonstracích v Kodani. No, takže Donald Trump má teď nejen vlastní 2,5 metru vysokou nahou sochu, ale ještě tisíce malých kopií. No a já bych teď hlavně chtěla vědět, jestli si toho jednoho malého Trumpa odnesl domů i Robert Fico, protože jestli ano, tak doufám, že ho má vystaveného někde na krbové římse hned vedle rodinných fotografií.
1: 7 až 11 Maximum Katky Haškové. Evropa 2 88.2 a 105.5 FM.
2: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.

maximum muziky. Europa 2. Europa 2. Hudební novinka Evropy 2.

0: Live, Love, Cry a Lenny na Evropě 2, ale protože bylo 10 hodin, tak od muziky jdeme ke zprávám se Zuzkou Kozákovou.
1: Dobré dopoledne. Rodiče se v současném školním roce mohou těšit na několik úlev. Od 1. ledna se navyšuje rodičovská o 50 tisíc korun. Přilepší si ale pouze ti, kterým se dítě narodí až v roce 2027. V současné době mohou mladí lidé s malými dětmi čerpat hlídačkovné, které lze pobírat v době prezenčního studia. Spolu s elektronickou evidencí tržeb se vrátí i oblíbené školkovné a sleva na studenta. Daňové slevy však nelze uplatnit letos a do daňových přiznání si lidé zapíší pouze od ledna příštího roku. Dostavbu dálnice D6 před Karlovými Vary komplikuje mimo jiné i bizarní spor mezi úřady a vlastníkem jednoho pozemku. Znají jeho jméno i věk, ale nemohou ho kontaktovat. 82-letý senior je totiž trvale zapsaný na karlovarském magistrátu, kde se pochopitelně nezdržuje. Dopravní úřad určil, aby se vyhnul možnému střetu zájmů, že ho má zastupovat sousední Sokolov. Ten se tomu ale brání, informuje o tom veřejnoprávní televize. Po 9 zápasech bez ztráty bodu na úvod extraligové sezóny dnes budou hokejisté Třince bojovat o prodloužení rekordní série proti papírově nejtěžšímu možnému soupeři, a to na ledě úřadujícího mistra v Pardubicích. Šlágr mezi prvním a druhým týmem tabulky začne jako poslední z programu 10. kola v 18:30.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pracuje se na dálnici D1 mezi stým 83. a stým 89. kilometrem ve směru na Brno, takže počítejte s menším omezením. V Ostravě v Ruské ulici se srazily 2 vozy a na Českokrumlovsku opatrně na silnici 163 u Dolního Dvořiště. Bouralo tu osobní vozidlo.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Stále počítejte s proměnlivou oblačností, v Čechách může místy pršet. Teploty se během dne budou pohybovat mezi 10 až 15 stupni. Na jižní Moravě můžeme naměřit 17 stupňů Celsia. Od středních poloh místy očekáváme, že bude vát čerstvý západní vítr, a to s nárazy kolem 50 km za hodinu. Tolik další zprávy, 3 minuty po 10. jste s Evropou 2 a taky s Katkou Haškovou.
3: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
0: No a protože k podzimu samozřejmě patří Harry Potter, tak se podíváme na to, jaké vztahy mezi sebou i aktuálně mají tehdejší představitelé.
2: Evropa 2.

0: Po čtvrt na 11 ladíte Evropu 2, konkrétně Maximum muziky s nedělním datem 11. října. A já jsem vám slíbila něco ze světa Harryho Pottera, protože já miluju Harryho Pottera a zároveň taky miluju příběhy se šťastnými konci a vůbec příběhy přátelství. No a teď jsem natrefila na věc, protože představitel draka Malfoye Tom Felton nedávno oslavil 39. narozeniny a v souvislosti s tím se objevil příspěvek o jeho vztahu k Hermioně, respektive k Emmě Watson. Samozřejmě drako Hermionu nesnášel, ale myslím si, že Tom Felton ji miluje dodnes. Emma a Tom se poznali ještě jako děti na natáčení Harryho Pottera a před kamerou byli samozřejmě u hlavní nepřátelé, ale mimo ní to prý bylo přesně naopak. Emě bylo asi 11, když se do Toma zakoukala. Každý den prý kontrolovala seznam natáčení, jestli tam bude i on. Emma si dokonce dodnes pamatuje moment, kdy přeskočila první skřička. Při jedné hodině měl Tom nakreslit holku s kšiltovkou na skateboardu. Tom věděl, že do něj byla Emma zakoukaná, ale on ji tehdy byla spíš jako kamarádku mladší a měl potřebu ji tak jako chránit, ale postupem času si byli čím dál blíž. Když Harry Potter skončil, jejich přátelství pokračovalo dál a i po letech se pořád vídali a byli si blízcí. No. Dokonce se spekulovalo, jestli mezi nimi není něco víc. Emma to ale později vysvětlila, že to tak nebylo, respektive nic romantického se mezi námi nikdy nestalo, prostě se milujeme. To je byla citace. A když v roce 2022 Tom vydal svou autobiografii, tak mu předmluvu napsala právě Emma. No a jejich vztah v ní popsala jako něco, co nedokázala dlouho nikomu vysvětlit. Tom Felton řekl, miloval jsem Emu a obdivoval ji způsobem, který jsem nikdy nikomu jinému nedokázal vysvětlit. Byli jsme zpřízněné duše. No. Takže tak, Draco a Hermiona spolu neskončili nakonec, nebo možná by se chtělo říct zatím. Tom a Emma ale mají něco, co jim vydrželo přes dvě dekády a možná je to ještě hezčí love story. Já mám tyhle příběhy ráda a mám, když se podívám ven za okna, úplně chuť si nějakého toho Harryho Pottera pustit. Tak hezkou neděli.
1: Nastav uši hvězdám.
2: Hey Czech Republic, I'm Bere on Evropa 2.
3: Hey Czech Republic, this is Declan J. Donovan and you're listening to Evropa 2. We
4: Hey, this is Passenger, you're listening to Europa Vier.
5: Hey, we are Imagine Dragons and you're listening to Europa de Vier.
1: Europa Vier.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k
7: 39.
8: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4 899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
10: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
11: Klid, máš na to 3 dny.
10: A těch lidí, co čekají na autogramy?
11: No, jsou tu všichni.
12: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
13: Zpátky k muzice.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Jsem jediný člověk, který umí vyndat z digitálního fotoaparátu kinofilm.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Tři osobní auta se srazila v Ostravě na silnici 56 ve směru z Místku na Přívoz. Další nehoda komplikuje dopravu v Brně, kde se v Ostravské ulici střetla dvě auta a jeden jízdní pruh je neprůjezdný. A pozor také na D11 na Kolínsku na 25. kilometru ve směru na Prahu leží na vozovce neznámý předmět, který ohrožuje projíždějící řidiče.
0: Žhavý novinky Evropy 2. Party on the way to the party at the park. Party.

Maturiťák Snus Európou 2 je opäť tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Európy 2 nebo DJ Európy 2 na váš maturitní ples. Všechno dôležité je na webu Európy 2. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Európa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

0: Tak takovouhle party máme ve studiu Evropy 2. Posloucháte nedělní maximum muziky, blíží se 11. hodina a s ní i pomalu taková pomyslená předávka tady toho mikrofonu. Nicméně dneska je mimo jiné Mezinárodní den coming outu, což je taková jako hezká připomínka toho, že někdy je fajn s nějakou věcí vyjít ven, aby se vám třeba ulevilo, nebo abyste se s ní lépe srovnali. Takže to si možná můžeme připomenout. A taky, kdyby vás to zajímalo, tak je dneska Mezinárodní den dívek, nebo den jen do toho holka. A nejlepší den, který se dneska slaví, je Mezinárodní den povědomí o africkém tučňákovi. Tady k tomu dní jsem teda toho moc nenašla, ale je fajn, že i africký tučňák má svůj svátek. Každopádně, když se zamyslím nad tím původním dnem, o kterém jsem mluvila, o tom coming outu, tak si myslím, že je dobrý si uvědomit, že každý občas má nějakou věc, kterou skrývá před ostatními, buď je to něco důležitého a naopak je to nějaké takové guilty pleasure, protože nejčastěji se v souvislosti s coming outem mluví o sexuální orientaci a nicméně já se občas taky k něčemu musím přiznat. Třeba, že čím jsem starší, tím méně radši chodím na večírky a jsem ráda brzo v posteli, což se hodí, když vysíláte od 7. Každopádně od 11 dnes vysílá Ondra Vodný a vy se máte na co těšit. Tak hezký zbytek neděle a uslyšíme se zase v sobotu.
1: Evropa 2. Action. Novinky v kinech. I'll let these little bitches do
2: some fishing. Let's go. Rolling Loud bez zábrany je nová bláznivá komedie režiséra Jeremyho Gerelika. V roli starostlivého otce září Owen Wilson, který se snaží zblížit se svým 13-letým synem Zionem.
3: Where are we?
4: Rolling Loud.
3: Where are we?
4: Fishing at the lake house. That's right.
2: A tak ho bez vědomí manželky propašuje na největší hip-hopový festival Rolling Loud, kde vystupuje mimo jiné Travis Scott.
4: It's the biggest hip-hop festival in the world. All the best rappers are gonna be there.
2: Plánovaný společný víkend se ale rychle změní v katastrofu. Zion se totiž v obrovském davu ztratí a jeho otec se spolu s výstředním dobrovolníkem festivalu pustí do zoufalého hledání.
5: I'm looking for my son. You wish that pervert was your daddy.
2: Pátrání ho zavede mezi tisíce fanoušků, ochrany i do zákulisí festivalu. A do toho se bude vyrovnávat s prostředím, které je výrazně mimo jeho komfortní zónu a s otázkou, co vlastně znamená být dobrým otcem. Festival Rolling Loud ve filmu není jen pouhou kulisou. Tvůrci využili atmosféry stejnou

0: Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou, Arkády.
1: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz. Spartianský národe, zápas cti znovu na Letné. Nedělní zápas proti Pardubicím bude věnovaný těm, kteří slouží naší zemi. Přijď na zápas cti věnovaný armádě České republiky. V neděli 11. října od 18 hodin na Letné. Buďte u toho. Sparta. Tečka.
2: Oh, father, tell me.

0: 11 hodin, posloucháte v Ruku 2, tady jsou zprávy a Zuzka Kozáková.
1: Hezké dopoledne. Premiér Andrej Babiš vyloučil, že by v budoucnu znovu kandidoval na prezidenta. Řekl to novinářům ve volebním štábu po senátních a komunálních volbách a o případném nominantovi mluvit nechtěl. V předchozí volbě hlavy státu v roce 2023 Babiš ve druhém kole prohrál se současným prezidentem Petrem Pavlem. Příští prezidentské volby se uskuteční v roce 2028. Krista Pajková, která přežila popravu smrtící injekcí, byla podle prohlášení svých právníků propuštěna z nemocnice a byla převezena zpět do vězení. Informuje o tom agentura AP. Dále právníci uvedli, že je vděčná záchranářům i lékařskému týmu za péči, kterou jí za těchto mimořádných okolností poskytli. Ve vězení se jí nadále dostává lékařské péče. Dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek získal bronz na mistrovství světa. Jde o jeho šestou světovou medaili. V duelu o třetí místo kategorie nad 100 kg na šampionátu v Baku porazil před časovým limitem Fina Martyho Pomalajnena.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D11 pozor na odstavené vozidlo na trase Jaroměř Praha na 25. kilometru. V Olomouci v hraniční ulici se srazily dva vozy, se nehodou pak počítejte v Praze v Holečkově ulici a taky v Jablonci nad ní jsou pod vodárnou.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Stále proměnlivě oblačno, v Čechách se může místy objevovat déšť či přehánky. K večeru to pak bude beze srážek a místy se vyjasní. Teploty se pohybují většinou mezi 10 až 15 stupni a od středních poloh místy může vát čerstvý západní vítr s nárazy kolem 50 km za hodinu. Tolik další zprávy, vyladíte Evropu 2 a 2 minuty po 11. si slovo bere Ondra Vodný.
3: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
0: A po 11. hodině nebude chybět z Maxima muziky. Tady Swims, Minelli, Medusa, tak držte vlnu dál a pěknou neděli.
2: Evropa 2.

0: 11 18 na Evropě 2 Meduza a Khalid, k tomu za chvíli One Republic, Saraxi s Martinem Harichem a i Rihe bude znít z našeho víkendového maxima muziky na Evropě 2. Pokud jste se pustili do podzimního módu, včera na to byl ideální den, kdy se moc věcí dělat nedalo při dešti, ale dobrou zprávou je, že výhled se opět mění. Teploty, pravda, budou už na podzimních 13, 14, 15 stupních Celsia, ale dešť by se s námi měl pomalu rozloučit a mohlo by vykouknout podzimní sluníčko, což je vždycky o chloupek příjemnější, takže jen zvládnout víkend a pak už bude jenom lépe opět zase nějaký čas, takže doufám, že máte spoustu činností, které se dají dělat doma. Evropa vám k tomu bude servírovat víkendové maximum muziky. Pěknou neděli.
1: Není polední pauza jako polední pauza. Vy můžete strávit s nejvilejším týpkem českýho éteru.
2: Dal bych ruku do ohně, že mnozí ho znáte.
1: Vím, vím. Pája.
2: Zkuste doplnit.
1: Švejnar, Reinhard, Cejnar, co já vím.
2: Ale C je správně.
1: A co nám Cejny nabídneš?
2: Mně nejde z pusy dát slovo.
1: Tak to se máme na co těšit. Pavel Cejnar, od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.

létá jenom to, co má křídla. Tenhle fyzikální mýtus i letos vyvrátí FMX Gladiator Games. Nejlepší freestyleři dostanou do vzduchu, co se jim zamane. A ty budeš i letos u toho s Evropou 2. Celý týden posíláme do vzduchu spoustu vstupenek, tak si je chytni v éteru Evropy 2. Může to přijít kdykoliv. FMX Gladiator Games. 19. prosince v O2 aréně v Praze. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: 11.31, tady rychlý pohled na nedělní silnice. D1 z Brna do Prahy na silnici za Ostravčicemi. Čekejte předmět na vozovce, může vás překvapit. Na Pražském okruhu stále pokračuje údržba v tunelech, můžete se krátce zdržet. Praha Cínovecká do centra hlásí krátké zdržení, pracuje se tam na silnici za sjezdem na Letňany a také v Novopatské se můžete zdržet. Příjezd do Ostravy po 56 se hlásí dopravní nehodu a silnice je neprůjezdná. Mimiwe, Purple Disco Machine a také The Weeknd je náš nedělní výběr maxima muziky na Evropě 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Lost Frequencies v 11.45 na nedělní Evropy 2. Trochu už mi sem prosvítá slunko, snad to máte podobně. Je to lepší varianta neděle než to, co bylo včera hodně propršený, ale nemusí to být všude samozřejmě. Pokud dnešní noc jste strávili se svým domácím mazlíčkem v posteli, tak pozorně poslouchejte, jo. Pokud pouštíte psa do postele a ráno si stěžujete, že jste se kvůli němu nevyspali, vyvedu vás omylu, je to spíš naopak. Věci dali 25 lidem a 38 psům pohybová čidla a sledovali, kdo v té posteli koho budí. A vyšlo z toho, to už možná odvodíte, že když se někdo pohnul první, byl to v 45% případů člověk. Pes jen v 18, takže ten pes to má s náma v posteli těžší. A náš spánek, ten se vůbec nemění. Ani celková doba, to bylo 6 hodin 12 minut v tomhle průzkumu, ani jeho kvalita. Nejlepší je ale tohle. Lidi, co měli víc psů, si v dotazníku stěžovali, že spí hůř, ale čidla u nich žádný rozdíl nenašly, takže to byl jenom pocit. Je to vlastně opačně, takový spaní se psem vlastně škodí tomu psovi, který se údajně moc nevyspí. Tak až se budete příště stěžovat, že jste se nevyspali, víte, jak to je? Becky Hill a teda aspoň víte, jaký bude maximum muziky, to k tomu přidám za chvíli na Evropě 2.
1: Evropa 2. Novinky v kinech.
2: Legendární kutilská dvojice Pat a Matt baví už 50 let celé generace diváků. Jejich vůbec první filmová groteska Kuťáci s délkou 7 minut měla premiéru 12. srpna 1976. Z původně bezejmenných kutilů se postupně staly hvězdy seriálu A je to a později Pat a Matt. Příběhy dvojice se rozšířily do desítek zemí. Mimořádnou popularitu si získali například v Nizozemsku, Německu nebo Íránu. Slavní hrdinové si k letošnímu jubileu nadělili animované pásmo Pat a Matt zpátky na venkově. Natočil ho Marek Beneš, který po svém otci Lubomíru Benešovi péči o nejslavnější českou loutkovou dvojici převzal. Nový film nabídne pořádnou dávku kutilských katastrof spojených s návratem na venkov a k tomu také trochu neobvyklou zápletku. Po desítkách let, kdy si Pat a Matt při všech katastrofách vystačili sami, začnou mít pocit, že jim někdo chybí a rozhodnou se hledat nového kamaráda. To, že ani tento plán nedopadne úplně tak, jak si ti dva představovali, je asi celkem jasné. Pat a Matt zpátky na venkově je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
3: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
1: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europa2.cz a bav se na maximum.

0: Je poledne a minuta k tomu, posloucháte Evropu 2, je čas na zprávy se Zuzkou Kozákovou.
1: Hezké poledne u zpráv. Do konce letošního roku skončí podle ministerstva dopravy platnost řidičských průkazů více než 200 000 řidičů. Lidé by si proto měli své doklady zkontrolovat a případně požádat o nový. To lze vyřídit i online skrze portál dopravy. Období, po které je řidičský průkaz platný, je v současné době nastaveno na 10 let, což by se v budoucnu mohlo změnit. Rezort dopravy chce totiž platnost prodloužit na 15 let. V budově Evropského parlamentu ve Štrasburku byla tento týden k vidění pozlacená socha amerického prezidenta Donalda Trumpa. Satirické dílo dánského umělce Jense Galscheta nazvané Oranžový mor zobrazuje zcela nahého obézního Trumpa sedícího na ramenou menšího štíhlejšího muže. Socha měří zhruba 2,5 metru a je odlita z bronzu. Pouhých 10 koní se dnes utká o triumf ve slavné Velké Pardubické v nejslavnějším překážkovém dostihu v Česku. Vrcholný závod z tého 36. ročníku je na programu od 15.30.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na odstavené vozidlo na dálnici D11 na trase Jaroměř-Sever Praha na 25. kilometru. Nehoda se došetřuje v Praze v Holečkově ulici a obdobná je situace v Olomouci. Policisté zasahují u nehody 2 vozů v Hraniční ulici.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Na většině území převládá proměnlivá oblačnost, v Čechách místy počítejte s deštěm či přeháňkami, ty pak ustanou ve večerních hodinách. Teploty se drží většinou mezi 10 až 15 stupni a od středních poloh místy vane čerstvý západní vítr s nárazy kolem 50 km za hodinu. Ode mě je to vše, 3 minuty popoledně ladíte Evropu 2 a slovo si právě teď bere Ondra Vodný.
3: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
0: A Sabien, Ray Dalton, Polygaran, Miles Smith, jenom malý výběr toho, co nás čeká popolední, tak držte vlnu i dál, jsme Evropa 2.

0: Ale kasabě na Evropě 2 ve 12.18. Schválně, jestli byste věděli, co máme na bankovkách českých. Jo? Občas to bývá takový forek, že se lidi hecnou. Schválně, jestli víte, co máme třeba na stovce, na dvoustovce, pětistovce. No, Britové právě rozhodli, že na jejich bankovkách nebudou osobnosti. My tam ty osobnosti máme. Rozhodli se, že tam dají zvířata. Churchill z 5 librovky, tak jde pryč a místo něj tam bude čmelák. K tomu používají sovu pálenou, ježka a další a další. Nejlepší na tom je, jak se vybralo, která zvířata budou na bankovkách. Hlasovalo o tom skoro 500 tisíc lidí z 18 zvířat se vybíralo. Čmelák ten vyhrál na plný čáře, potom se vymění 10 librovka, pak 20 a 50. Takže všechny osobnosti, které byly na bankovnách, budou pryč. Ale pozor, král na nich zůstane. A není to jenom britská věc. Eurozona jede to samý. Témata nových eurobankovek jsou evropská kultura, řeky, ptáci. A v průzkumu, co skončilo v září, tak hlasovalo o 10 návrzí skoro 10 milionů Evropanů. Takže o tom, co máme v peněžence, poprvé rozhodují lidi a ne nějaký komise. No, u nás jsou pořád osobnosti. Schválně koukněte, jaký tam máte a na čem. Je tam Božena Němcová, je tam Komenský, Karel IV., Palacký, tak zkuste si to představit, že by to bylo jako Británii a měli bychom tam zvířátka, jaký by to asi byly u nás, že? Psi, kočky, co tak máme nejradši? Koho byste tam rádi viděli? Zkuste popřemýšlet. All Time Low a taky Anike Iris, to přidám za chvíli na Evropě 2.
1: Milí maturanti, věnujte prosím pozornost následujícímu hlášení. Evropa 2 je letos.
2: Dovolíte, pane řediteli.
3: Maturiťák snů s Evropou 2 je opět tady. A vy si i letos můžete zahrát o 100 000 na váš maturák. Moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na váš maturitní ples. Všichni maturanti vlídněte na web Evropy 2, ať víte jak na to. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.
2: Ranní show Evropy 2 tě tento týden pošle na Dovču. Zahraj si s námi každý ráno o poukaz na dovolenou s cestovní kanceláří TUI. Od pondělí do čtvrtka rozdáváme vouchery na 10 000 a v pátečním finále hrajeme o 20 000 na jakoukoliv dovolenou z nabídky TUI. Vystřel se k moři. Celý příští týden v ranní show Evropy 2.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Ani letos vás nenecháme bez šance vyhrát váš maturiťák snů s Evropou 2.

0: Maturiťák snů s Evropou 2. Všechno důležitý najdete na webu a soušlech. Partnerem soutěže je University of New York in Prague. Studuj v angličtině, získej mezinárodní zkušenosti a nastartuj svou budoucnost.
1: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Užijte si výhodné nákupy ve stovkách obchodů po celé České republice. Nezapomeňte, už zítra v časopise ona dnes.
2: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
3: Klid, máš na to 3 dny.
2: A těch lidí, co čekají na autogramy?
3: No, jsou tu všichni.
4: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
0: Zpátky k muzice.
5: Evropa 2.

na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Když cílím, nikdy mi nedojdou náboje. Tedy dojdou, ale zásobník se mi to bojí říct.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Je 12.36, tady rychlý pohled na silnice na D10 z Mladé Boleslavy do Prahy opatrně na 6,5 kilometru. Je tam porouchané vozidlo, na poslední chvíli vás může překvapit. Pražský okruh v údržbě, končí omezení v tunelech a stále ještě čekejte kratší kolony před odstraněním všeho, co brzdí provoz. V Praze v Cínovecké do centra u sjezdu Střížkov je kolona, také v Novopatské ve směru na Letněny a zdržení do 10 minut. Kygo, Avicii a taky novinka od Taylor Swift bude znít éterem Evropy 2.

maturanti bacha. Maturiťák snú z Európou 2 je opäť tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Európy 2 nebo DJ Európy 2 na váš maturitní ples. Všechno dôležité je na webu Európy 2. Soutěž o maturiťák snú jede na plný pecky. Európa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

0: Evropu 2 je 12.50. No a pokud řešíte dlouhověkost a říkáte si, že byste mohli makat na tom, abyste tu byli co nejdýl, tak vám dám takovou lehkou inspiraci, a to želvu, jo. Želva Jonathan, což je velmi populární jméno, myslím, tady u nás v České republice, díky jednomu dětskému seriálu, tak je mu 194 let, Jonathanovi je 194 let, ale co je zajímavé na tomhle věku, že tahle želva obrovská, která žije na ostrově Svatá Helena v Atlantiku, má geny jako mladík, jo? Je to přibližně o 100 let víc teda, než se u jeho druhu čeká, takže je to rekordní stařík i na svůj druh, ale na 272 místech jeho DNA mají i chemické přepínače podobu typickou pro mladší želvy, ne pro nějakou starou. Skoro 30% těch genů souvisí se stárnutím, desítky z nich s výrobou energie v buňce a spoustu dalších odborných věcí, které ukazují, že když máte dobrý geny, jde to trošku líp, než vám někdo může tvrdit. No, a co není v genech, doporučuji dohnat. Třeba při tanci u našeho Maxima muziky do 13. Mark Dan a taky Kokeb. Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Sparťani pozor, evropské večery jsou zpátky na Letné. Spartu čeká první domácí zápas Evropské ligy proti norskému Lillestrému. Čtvrtek 15. října 18.45 v Epet Aréně. Přijď hnát Spartu za vítězstvím. Vstupenky na sparta.cz. Sparta. Tečka. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
2: Evropa 2. Maximum tvý muziky.
1: Evropa 2.

0: 8%, přičemž při komunálních volbách v roce 2022 odevzdalo své hlasy lehce nad 46% voličů. Nejvyšší volební účast zaznamenali v obci Martinice u Onšova v okrese Pelhřimov. Nejnižší volební účast byla v obci Zaječí v okrese Břeclav. První kolo senátních voleb letos po 6 letech opět vyhráli Starostové. 5 kandidátů z různých stran bylo zvoleno senátory už v prvním kole. O zbývajících 22 senátorech a senátorkách se rozhodne z kraje příštího víkendu ve finálových duelech. O termínu zahájení modernizace železniční tratě mezi Brnem a Nezamyslicemi na Prostějovsku má rozhodnout správa železnic společně s ministerstvem dopravy na přelomu roku. Stavět se bude formou partnerství veřejného a soukromého sektoru. Modernizace tratě je nezbytně nutná jak pro rychlé spojení Brna a Ostravy, tak proto, aby mohly jezdit osobní vlaky mezi Brnem a Vyškovem. Znakař Jan Čejka se na světovém poháru v krátkém bazénu v Taškentu prosadil po druhé na stupně vítězů. Na páteční bronz z 200 navázal dnes rovněž 3. místem na poloviční trati. V metropoli Uzbekistánu dnes dohmátl ve 3. času české historie 49,84 sekundy.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: Pozor na silnici 11, na trase Opava Český Těšín, na 287. kilometru se v levém pruhu srazila 2 osobní vozidla. Další komplikace jsou v Klášterci nad Ohří na Chomutovsku, v Zahradní ulici se srazily 2 vozy a s nehodou počítejte i ve Zlíně v Okružní ulici.
1: Evropa 2, jak je venku?
0: Převládá proměnlivá oblačnost, v Čechách může místy pršet. Ke večeru pak srážky ustanou a místy se vyjasní. Teploty se drží většinou mezi 10 až 15 stupni a od středních poloh místy vane čerstvý západní vítr s nárazy kolem 50 km za hodinu. Tolik zprávy, vyladíte nedělní Evropu 2 a slovo si opět bere Ondra Vodný.
2: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
3: Pořádný balík peněz můžete vyhrát s Evropou 2. Jak se k němu dostat, tak to prozradím za chvíli. Hezké odpoledne s Evropou 2.

0: Nothing but Thieves na Evropě 19.17 a tech pozvánka na pořádný balík peněz. Zveme vás opět po roce k naší webové soutěži Maturiťák Evropy 2. Pro studenty posledních ročníků střední škol vyhlašuje Evropa 2 tradiční soutěž Maturiťák. Vyhrát v ní mohou atraktivní ceny, jako 100 000 korun na maturitní ples, moderaci maturitního plesu moderátorem Evropy 2, nebo vystoupení rezidentního DJ Evropy 2, které nikde jinde nezískáte. Do soutěže se můžete přihlásit do 25. října přes web rádia evropa2.cz. Fanoušci pak budou rozhodovat o tom, kdo vyhraje. Vyhlášení vítězů proběhne v úterý 27. října mezi 15. a 18. hodinou ve vysílání Evropy 2. Takže posíláte fotografie své třídy, do které jakýmkoliv způsobem zakomponujete Evropu 2. Můžete tam dát tablo, snímek z posledního třídního focení a pak hlasovat. To je nejdůležitější. Můžete hlasovat vy, vaši kámoši, kámoši, kámošů. Čím víc, tím lépe. Denně může každý z vás poslat jeden jediný hlas, no a kolik jich potom nakonec bude, rozhodne, kdo si odnese některou z těch krásných výher. Partnerem soutěže je University of New York in Prague. Studuj v angličtině, získej mezinárodní zkušenosti a nastartuj svou budoucnost. Tak doufám, že se vám to povede. Koukněte na evropa2.cz, najdete tam ještě víc informací. Evropa 2.
1: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
2: Hey, what's up, Prague? This is Jeff.
3: And it's Chuck from the band Simple Plan, and you're hanging out with us right here on Europe 2.
4: Ahoy, this is Tom Grennan, and I wanted to say hello to all the listeners of Radio Europa 2. Love before you.
5: Hi, we are One Republic, and we are sending greetings to listeners of Radio Europe 2.
6: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
7: Klid, máš na to 3 dny.
6: A těch lidí, co čekají na autogramy?
7: No, jsou tu všichni.
8: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
9: Zpátky k muzice.
10: Evropa 2.

na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Při mém IQ testu vzniklo číslo, které lidstvo ještě nezná.

prej lítá jenom to, co má křídla. Tenhle fyzikální mýtus i letos vyvrátí FMX Gladiator Games. Nejlepší freestyleři dostanou do vzduchu, co se jim zavane. A ty budeš i letos u toho s Evropou 2. Celý týden posíláme do vzduchu spoustu vstupenek, tak si je chytni v éteru Evropy 2. Může to přijít kdykoliv. FMX Gladiator Games. 19. prosince v O2 aréně v Praze. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Je 13.32, tady je rychlý pohled na silnice, D1 z Brna do Prahy, uchod se rád, nehoda, více vozů, kolona, je tam navíc jak 30 minut. V Praze, v Novopatské, na Letňany, u sjezdu Čakovice, čekejte omezení do zhruba 10 minut. A na Pražském okruhu už skončily práce v tunelech, jsou průjezdné a měli byste projet bez omezení. Kecaj, Offenbach a taky Fate Magazine je naše víkendové maximum muziky, tak držte vlnu i dál Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropa

0: 13.44, posloucháte Evropu 2, nedělní, a když se řekne znečištěný vzduch, co si pod tím představíte, jo? Taková úplně první představa může být, já nevím, třeba výfukový splodiny, jo, když jste ve městě. Každý si představí výfuk většinou, v létě to tak není. Vyvedu vás omylu, věci rok měřili nad předměstím u New Yorku, co se vlastně vypařuje do vzduchu. A v létě vyhráli chemické produkty se 40%. Doprava byla až druhá s 31%, rostliny a domy 23%, restaurace 6%. A co jsou ty chemické produkty, budete se divit. Jsou to parfémy, krémy, čistící spreje a barvy. K tomu autoservisy, sekání trávy, tedy věci z koupelny, z garáže, a v zimě se to potom otáčí, doprava vyletí zpátky na polovinu, protože v mrazu se z tebe parfém nevypařuje tak, jako u motorů, které jedou víc na studeno. No, nejčastější látka byla v obou případech ta sama, byl to etanol, takže není to o tom, aby se člověk přestal vonět, to nedělejte, je to o tom, že ta představa, že vzduch kazí jenom auta, je trošku pozadu, takže až se jednou nenavoníte, sice pomůžete planetě, ale asi nebudou mít radost lidi v práci a v MHDčku, tak vyberte správně, Evropa 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. Po víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou, Arkády.
1: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
3: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
1: Čekuj sekci video na Evropa2.cz. Sparťani pozor, evropské večery jsou zpátky na Letné. Spartu čeká první domácí zápas Evropské ligy proti norskému Lillestrému. Čtvrtek 15. října 18.45 v Epet Aréně. Přijď hnát Spartu za vítězstvím. Vstupenky na sparta.cz. Sparta. Tečka.
4: Evropa 2.

0: 14 hodin, posloucháte Evropu 2 čas na zprávy se Zuzkou Kozákovou.
1: Vítejte u zpráv. Pravidla pro výběr poplatků v ordinacích lékařů dostávají mantinely. Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo, za co si lékaři můžou účtovat peníze a co už je za hranou zákona. Pravidla se týkají registrace, e-receptů nebo pohotovostí. Za nelegální vybírání poplatků hrozí vysoké pokuty. V budově Evropského parlamentu ve Štrasburku byla tento týden k vidění pozlacená socha amerického prezidenta Donalda Trumpa. Satirické dílo dánského umělce Jense Galschetta nazvané Oranžový mor zobrazuje zcela nahého obézního Trumpa sedícího na ramenou menšího, štíhlejšího muže. Socha měří zhruba 2,5

0: kilometru a je odlita z bronzu. Po 9 zápasech bez ztráty bodu na úvod extraligové sezóny dnes budou hokejisté Třince bojovat o prodloužení rekordní série proti papírově nejtěžšímu možnému soupeři, a to na ledě úřadujícího mistra v Pardubicích. Šlágr mezi prvním a druhým týmem tabulky začne jako poslední z programu 10. kola v 18:30.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: Na dálnici D1 se pracuje mezi STým 82. a STým 89. kilometrem ve směru na Brno, počítejte tak s omezením. Na Lounsku na výjezdu z obce Dobroměřice pak máme odstavené osobní vozidlo a opatrnost to bude chtít i na Olomoucku na výjezdu do Velké Bystřice, kde máme odstavený vůz po nehodě.
1: Evropa 2, jak je venku?
0: Převládá proměnlivá oblačnost, teploty nepřekračují 15 stupňů Celsia. Zítra pak bude oblačno až polojasno, na severu a severovýchodě očekáváme, že bude pršet. K večeru se vyjasní, na teploměrech naměříme od 10 do 15 stupňů, na jižní Moravě se pak teplota může dostat k 17 stupňům Celsia. Další zprávy jsou za námi, vyladíte nedělní Evropu 2 a taky Ondru Vodného.
2: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
3: Jeden párový hack pro vás budu mít po 14. hodině, možná ho využijete i teď při neděli, za chvíli víc. Evropa 2.
1: Evropa 2.

8 minut po 14. hodině. Bruno Mars přidá trošku příjemné nálady do nedělního odpoledne. Pokud vám nevoní déšť za oknem, který tady zuří, tak věřím, že vás nakopne. On My Soul, za chvíli Mabel, James Marriott, Evropa 2.

0: 14.17, James Mario dozněl na Evropě 2, no a při neděli lehká šance zapracovat na vašem vztahu, jo, a zkusit to můžete hned, nebo zítra, nebo jak bude potřeba. Vědci sledovali skoro 1700 mladých manželských párů víc než 10 let a sledovali tři věci, jak se jim spolu mluví, jak spolu zvládají hádky a kolik je ve vztahu napětí. Cvičit chodí asi 60% mužů i žen, ale spolu chodí jenom asi třetina párů a ten rozdíl se ukázal přesně v jedné věci, v tom, jak spolu mluví. U hádek a napětí byl rozdíl menší, nejčastější společná aktivita nebyla posilovna ani běh, byla to obyčejná chůze. Autoři to sami teda nepřeceňují, tuhle studii píšou, že je to malej vzorek, ale je tam podstatný rozdíl, takže není to úplně na vyřešení vztahových problémů, ale jestli vám to spolu poslední dobou nějak nejde a máte třeba nějaký spory, zkuste se spolu projít, nic to nestojí a efekt by to vědecky mít mohlo. Takže hurá na procházku, dneska to bude chtít gumáky a pláštinku, ale kdo ví, možná v týdnu přijde i trošku sluníčka. Evropa 2.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
2: Myslím, že jsem je sama mluvit.
3: Jo, já taky děkuji, že jste to zvedli.
1: Songy na psání.
4: Co ti můžem zahrát?
2: Cože?
4: A pro koho to bude?
2: Cože?
1: Nebo legendární song za trest.
2: Já jsem teda nemocný a v pátek jsem hodil v tramvaj šavle.
1: Super. Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
5: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
6: Pojď sem, ty draku.
1: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
5: Tohle je možný jenom tady.

Maturiťák Snus Európou 2 je opäť tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Európy 2 nebo DJ Európy 2 na váš maturitní ples. Všechno dôležité je na webu Európy 2. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Európa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: 14.31, pojďme na silnice, pokud pojedete po D1 z Brna do Prahy u Chocerad, čekejte po nehodě, ještě zdržení. V Praze Novopatská na Letňany u sjezdu Čakovice čekejte dopravní omezení a tunely by měly být průjezdné bez problému na Pražském okruhu po víkendovém dopravním omezení. Linkin Park, Topic a Činasky pokračují do nedělního odpoledne na Evropě 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: 14.45, posloucháte Evropu 2, no a jak jinak může pokračovat neděle, než dalším příjemným kolegou, naším Kubou Štěpánem, ahoj.
1: To je hezký, ahoj Ondřej.
0: Do nevlídného počasí blídne maximum muziky.
1: Jen jsem přišel, přestalo pršet.
0: Tak, podezřený nějaký, takže budu rád, když tu zůstaneš dlouho, aby my ostatní jsme měli krásné počasí.
1: Bude to bez záruky.
0: Nechte si to ujít. Sombr k tomu za chvíli. Jsme Evropa 2.
2: Evropa 2. Action! Novinky v kinech. Now let these little bitches do
3: some fishing! Yeah. Let's go! Rolling Loud bez zábrany je nová bláznivá komedie režiséra Jeremyho Gerelika. V roli starostlivého otce září Owen Wilson, který se snaží zblížit se svým 13-letým synem Zionem.
4: Where are we?
5: Rolling Loud!
4: Where are we?
5: Fishing at the lake house.
4: That's right.
3: A tak ho bez vědomí manželky propašuje na největší hip-hopový festival Rolling Loud, kde vystupuje mimo jiné Travis Scott.
5: It's the biggest hip-hop festival in the world. All the best rappers are gonna be there.
3: Plánovaný společný víkend se ale rychle změní v katastrofu. Zion se totiž v obrovském davu ztratí a jeho otec se spolu s výstředním dobrovolníkem festivalu pustí do zoufalého hledání.
6: I'm looking for my son. You wish that pervert was your daddy.
3: Pátrání ho zavede mezi tisíce fanoušků, ochrany i do zákulisí festivalu. A do toho se bude vyrovnávat s prostředím, které je výrazně mimo jeho komfortní zónu a s otázkou, co vlastně znamená být dobrým otcem. Festival Rolling Loud ve filmu není jen pouhou kulisou. Tvůrci využili atmosféry stejnojmenného festivalu, který patří mezi nejvýraznější hiphopové hudební akce současnosti. Natáčení tak probíhalo přímo během Rolling Loud Miami 2024 na Hard Rock Stadium.
7: Hi, honey.
8: Hi, how's everything going?
7: Oh, everything's going, it's going pretty good.
3: Hudební komedie Rolling Loud bez zábrany je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
9: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
2: Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa 2.cz. Je jich tam fakt dost.

0: Kdo neděli přeju, posloucháte Evropu 2, tak i v 15 hodin přidá Zuzka Kozáková čerstvé zprávy.
1: Hezké odpoledne u zpráv. Energie zdražují a šetřit musí i města. Například Praha v rámci větší energetické soběstačnosti připravuje projekt za zhruba 18 miliard korun, díky němuž bude vytápět městské části teplem z odpadních vod. Chytrá energetická řešení už mají také v Jablonci, další chystají například v Brně. Informuje o tom server TN.cz. Trumpova administrativa je připravena nabídnout Rusku rozsáhlé ústupky. Uvedl to deník The New York Times s odvoláním na úředníky obeznámené s jednáními. Podle nich americká strana v rámci diskuze o podmínkách zastavení palby nabídla rozmrazení ruských aktiv, povolení prodeje zahraničních aktiv společnosti Lukoil nebo zmírnění sankcí proti Bělorusku. Filip Salač

0: po předchozích dvou medailových závodech obsadil 7. místo v motocyklové velké ceně Indonésie. Po 11. letošním umístění v první desítce patří českému jezdci stále 7. místo v průběžném hodnocení třídy Moto2. Třetí vítězství za sebou a 4. v sezóně vybojoval Španěl Izan Guevara, druhý muž průběžné klasifikace.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: Pozor si dejte na dálnici D1 ve směru na Prahu. Na 193. kilometru máme odstavené nákladní vozidlo. Na Prachaticku na silnici 141 u obce Volary pak bouralo osobní vozidlo.
1: Evropa 2, jak je venku?
0: Venku je proměnlivě oblačno, počítejte s deštěm či přeháňkami a teplotami do 15 stupňů. Zítřek bude podobný, oblačno až polojasno, na východě a severovýchodě se objeví déšť či přeháňky a teploty budou opět stejné. 10 až 15 stupňů Celsia, ovšem na jižní Moravě se může místy teplota vyšplhat k 17 stupňům. Ode mě je to vše, vy jste stále s Evropou 2 a teď už krátce po 15. taky s Kubou Štěpánem.
2: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
3: Byt, svatba, dítě a ideálně všechno do 30. Kdo vlastně rozhodl, že život má mít přesný harmonogram a proč máme pořád pocit, že někde nabíráme zpoždění? I o tom dáme řeč tady u nás na Evropě 2.

après-midi.

0: Ať už se nacházíte kdekoliv, posloucháte nedělní Evropu 2. Stačí překročit určitou věkovou hranici a okolí začne nenápadně kontrolovat váš životní harmonogram. Partner už je, co? Už máš holku, co svatba, dítě plánujete a vlastní bydlení ještě nemáte? Dlouho jsme totiž žili s představou, že některé věci mají přijít v přesném pořadí a ideálně do určitého věku. Škola, práce, vlastní byt, svatba, rodina, nejlépe všechno zvládnout někdy kolem třicítky. Jenže tento jízdní řád se po světě čím dál více posouvá. Lidé se berou později zakládají rodiny a déle čekají i s vlastním bydlením, jestli se ho vůbec někdy dočkají. Do hry mluví ceny nemovitostí, další studium, práce, ale i to, že každý chce život poskládat po svém. Přesto má spousta z nás někde v hlavě neviditelnou tabulku, podle které jsme už v uvozovkách měli být dál. Za mě, život není spoj Českých drah. Když nestihnete svatbu ve 30, nemusíte čekat na další až do 50. Evropa 2.
1: Milí maturanti, věnujte prosím pozornost následujícímu hlášení. Evropa 2 je letos.
2: Dovolíte, pane řediteli.
3: Maturiťák snů s Evropou 2 je opět tady. A vy si i letos můžete zahrát o 100 000 na váš maturák. Moderátora Evropy 2 nebo DJ Evropy 2 na váš maturitní ples. Všichni maturanti vlídněte na web Evropy 2, ať víte jak na to. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.
4: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
6: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
7: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
8: Klid, máš na to 3 dny.
7: A těch lidí, co čekají na autogramy?
8: No, jsou tu všichni.
9: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
10: Zpátky k muzice.
11: Evropa 2. Oh, just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days

0: Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Víte, proč nemám zuby moudrosti? Řekl jsem jim, ať nerostou.

že prej lítá jenom to, co má křídla. Tenhle fyzikální mýtus i letos vyvrátí FMX Gladiator Games. Nejlepší freestyleři dostanou do vzduchu, co se jim zamane. A ty budeš i letos u toho s Evropou 2. Celý týden posíláme do vzduchu spoustu vstupenek, tak si je chytni v éteru Evropy 2. Může to přijít kdykoliv. FMX Gladiator Games. 19. prosince v O2 aréně v Praze. Exkluzivně s Evropou 2.

0: věc, kde to stojí.
1: Jaká je situace na silnicích v 15.36? Vázne D10 od Mladé Boleslavy do Prahy. Za Brandýsem nad Labem došlo na 6,5 kilometru k hromadné nehodě. Kolona je na 20 minut. D1 zpomaluje tradičně směrem z Brna do Prahy před Šmejkalkou u Kocerad od 29. kilometru. Počítejte s 15 minutama navíc. Pražský okruh vás zdrží z D1 na letiště u Ořechu okolo 21. kilometru a sunout se budete až k D5. V připojovacím pruhu došlo ke střetu vozidel, aktuálně je zdržení na 15 až 20 minut. Více aut, jak se dívám, je na silnici 3 z Tábora do Prahy. Nárazově se pozdržíte v okolí Votic, Olbramovic, u Benešova a před Čtyřkoly. Směrem k dálnici je to až na 20 minut. Dvě osobní vozidla se střetla v Ostravě v ulici Michálkovická a podobně je tomu v Praze v Hartigově ulici směrem do centra. Díky, Jirko, za info. Tak ať už míříte kamkoliv, buďte opatrní a klidnou cestu do cíle přeju Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: V uších máte Evropu 2. Jestli jste se říkali, že na zimu je ještě času dost, Krkonoše mají trochu jiný názor. Na hřebenech dnes znovu sněží a na Sněžce se teplota drží pod nulou. Během dne tam může připadnout pár centimetrů a sněhové přehánky se mají objevovat i dál. Podobně to může vypadat také v nejvyšších partiích Jeseníku nebo Beskyd, ale žádný předčasný začátek lyžařské sezóny nečekejte. V dalších dnech se má zase oteplit, takže bílá nadílka logicky dlouho nevydrží. A jen připomínka, první vločky této sezóny už Sněžka viděla 24. září, ale jak jsem naznačoval, lyže zatím můžete nechat ve sklepě. Ale kraťasy už bych tam možná pomalu poslal taky. Hezký odpoledne přeju, tady je vaše Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
2: Proč se culíš? Protože budeme krásný. To už přece jsme. Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky. Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Posloucháte Evropu 2, máme 16 hodin, cegre nového Zuzka Kozáková, na řadě jsou aktuální zprávy.
1: Hezké odpoledne. Volební účast dosáhla 48%, přičemž při komunálních volbách v roce 2022 odevzdalo své hlasy lehce nad 46% voličů. Nejvyšší volební účast zaznamenali v obci Martinice u Onšova v okrese Pelhřimov. Nejnižší volební účast byla v obci Zaječí v okrese Břeclav. První kolo senátních voleb letos po 6 letech opět vyhráli Starostové. 5 kandidátů z různých stran bylo zvoleno senátory už v prvním kole. O zbývajících 22 senátorech a senátorkách se rozhodne z kraje příštího víkendu ve finálových duelech. O termínu zahájení modernizace železniční tratě mezi Brnem a Nezamyslicemi na Prostějovsku má rozhodnout správa železnic společně s ministerstvem dopravy na přelomu roku. Stavět se bude formou partnerství veřejného a soukromého sektoru. Modernizace tratě je nezbytně nutná jak pro rychlé spojení Brna a Ostravy, tak proto, aby mohly jezdit osobní vlaky mezi Brnem a Vyškovem. Znakař Jan Čejka se na světovém poháru v krátkém bazénu v Taškentu prosadil po druhé na stupně vítězů. Na páteční bronz z 200 navázal dnes rovněž třetím místem na poloviční trati. V metropoli Uzbekistánu dnes dohmátl ve třetím času české historie 49,84 sekundy.
2: Evropa 2, kde to stojí?

0: odstavené nákladní vozidlo. Evropa 2, jak je venku? Většinou proměnlivě oblačno s teplotami do 15 stupňů Celsia. Zítra pak bude oblačno až polojasno. Na východě a severovýchodě se mohou objevit přehánky. Jinak k večeru se vyjasní. Na teploměrech naměříme od 10 do 15 stupňů Celsia. Na jižní Moravě to místy může být 17 stupňů. Ode mě je to vše. Vy jste stále s Evropou 2 a stále taky s Kubou Štěpánem.
1: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
2: Mnozí se vrací po víkendu domů. Kamarádka Eva mi napsala, něco zahraju řidičům na cesty, hlavně Jirkovi, tak doufám, že Miles Smith potěší a zároveň sklidní, zvlášť pokud jste někde v koloně. Tak držte vlnu, Evropa 2.

0: Společnost vám dělá Evropa 2. Sedíte doma, dítě nebo mladší kolega něco pronese, vyslyšíte češtinu proloženou pár anglickými slovy, ale významově jste úplně mimo. Dnešní internetový slang totiž nabírá tempo, které se už skoro nedá stíhat. Třeba rys znamená charisma nebo schopnost někoho zbalit. No cap zase něco jako fakt nekecám nebo že nepřeháním. A když konečně pochopíte, co který výraz znamená, je slušná šance, že už ho mladší generace mezi tím přestala používat. Jenže ruku na srdce, my jsme nebyli jiní, že jo? Každá generace měla svoje hlášky, ze kterých rodiče šíleli, jen tehdy necestovali přes TikTok během jednoho odpoledne po celém světě. No, výhoda dnešního slangu je, že než se ho stihnete naučit, fakt přestane být aktuální. Takže mladí mají nový slang, a my ostatní máme Google. Říkám si, rovnováha ve vesmíru zůstává zachovaná. A to je dobře. Evropa 2.
1: Nastav uši hvězdám.
2: Hey Czech Republic, I'm Behe on Evropa 2.
3: Hey Czech Republic, this is Declan J. Donovan and you're listening to Evropa 2. We love you, the light
4: when it's burning low. Hey, this is Passenger, you're listening to Europa 2.
5: Hey, we're Imagine Dragons and you're listening to Europa 2.
1: Europa 2.
6: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favorite It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
7: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
10: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
11: Klid, máš na to 3 dny.
10: A těch lidí, co čekají na autogramy?
11: No, jsou tu všichni.
12: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos se součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
13: Zpátky k muzice.
14: Evropa 2.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Neposlouchám hudbu. Hudba poslouchá mě.

0: vědět, kde to stojí.
1: Pojďme zkontrolovat v 16.31 provoz. D10 vás zdrží na půl hodiny na trase od Mladé Boleslavy do Prahy. Za Brandýsem došlo na 6,5 kilometru k hromadné nehodě 4 vozidel, jsou v levém pruhu a kolona prozatím narůstá. Postojíte se i na D1 směrem do Prahy u Chocerad od 29. kilometru a to až ke Šmejkalce. D11 zpomaluje od sjezdu na Jičín směrem do Prahy. Mezi 42. až 25. kilometrem je omezení. Úsek projedete aktuálně s 20 minutama navíc. Nedělní provoz sílí tradičně na silnici 3, zejména od Benešova do Prahy. Za odbočkou na čtyřkole směrem k dálnici si postojíte čtvrt hodiny. Komplikace jsou taky v Ústí nad Labem v ulici Výstupní, kde se střetly dva vozy. Kyvadlový provoz je na silnici 20 u Březové. Došlo tady ke kolizi autobusu a osobního vozu. V Praze vás drží Kbelská na trase do Letňan kvůli omezení. Na prosek je to momentálně 10 minut. Plní se i Štěrboholská spojka směrem od Běchovic k Průmyslové. V opačném směru od Barandovského mostu. Pozor na nehodu u Spořilovské spojky na trase k Lanovému mostu. Došlo tu k nehodě nákladního vozu s osobním. No a plní se i Nuselský most a to na trase do centra. Tak hlavně jezdíte v klidu a šťastnou cestu do cíle přeju. Evropa 2.

maturanti, bacha! Maturiťák snú s Európou 2 je opäť tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Európy 2 nebo DJe Európy 2 na váš maturitní ples. Všechno dôležité je na webu Európy 2. Soutěž o maturiťák snú jede na plný pecky. Európa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

0: Posloucháte Evropu 2. Rady o vztazích najdete dneska úplně všude, jenže když vám je dává někdo, kdo je s protějškem 60 nebo skoro 70 let, má to přece jen trochu jinou váhu. Jeden muž během 3 let procestoval desítky zemí a mluvil s víc než 100 starších párů. Ptal se jich na jednu jednoduchou věc, co podle nich drží vztah pohromadě tak dlouho. Odpovědi byly vlastně docela obyčejné, jeden pár se každé ráno obejme, když se předchozí večer pohádali, jiní říkají, že je důležité umět ustoupit, nic v sobě zbytečně nedusit, říct promiň a nestratit respekt k tomu druhému. Několik párů zmínilo i to, že dlouhý vztah není pořád stejně krásný, jsou období, kdy to drhne, kdy je člověk unavený nebo má pocit, že už všechno zná nazpaměť, jenže právě po letech se může vrátit lehkost, klid a pocit, že vedle sebe máte hlavně nejlepšího kamaráda. Jedna věta mi ale z toho sedí asi úplně nejvíc. Láska je, když jste s někým a pořád se vedle něj často usmíváte. A úplně nakonec nejlepší důkaz, že na lásku není nikdy pozdě. Jedné ženě bylo při svatbě 93, jejímu muži 90 let. Když se jí zeptali, jaké je vdávat se za mladšího, tak odpověděla, je to jako vykrást kolébku. Takže kdo ještě hledá, žádná panika. Podle všeho máte ještě pořád času dost. Evropa 2.
1: Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Proč se culíš? Protože budeme krásný. To už přece jsme. Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky. Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.

0: Ladíte Evropu 2. Je neděle, 17.02 na hodinách a Zuzka Kozáková přidá nové zprávy.
1: Vítejte u zpráv. Pravidla pro výběr poplatků v ordinacích lékařů dostávají mantinely. Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo, za co si lékaři můžou účtovat peníze a co už je za hranou zákona. Pravidla se týkají registrace, e-receptů nebo pohotovostí. Za nelegální vybírání poplatků hrozí vysoké pokuty. V budově Evropského parlamentu ve Štrasburku byla tento týden k vidění pozlacená socha amerického prezidenta Donalda Trumpa. Satirické dílo dánského umělce Jense Galschetta nazvané Oranžový mor zobrazuje zcela nahého obézního Trumpa sedícího na ramenou menšího, štíhlejšího muže. Socha měří zhruba 2,5 metru a je odlita z bronzu. Po 9 zápasech bez ztráty bodu na úvod extraligové sezóny dnes budou hokejisté Třince bojovat o prodloužení rekordní série proti papírově

0: nejtěžšímu možnému soupeři, a to na ledě úřadujícího mistra v Pardubicích. Šlágr mezi prvním a druhým týmem tabulky začne jako poslední z programu 10. kola v 18.30.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: Pozor si dejte na D10, a to ve směru Sturnova na

0: pravém jízdním pruhu, a to na 48. a 5. kilometru.
1: Evropa 2, jak je venku?
0: I nadále máme venku převážně proměnlivě oblačno. Místy počítejte s deštěm, zejména v Čechách. Teploty se aktuálně drží do 15 stupňů. Zítra pak bude oblačno až polojasno, na východě a severovýchodě se objeví déšť. K večeru se pak vyjasní. Na teploměrech naměříme opět 10 až 15 stupňů. Na jižní Moravě to může být 17 stupňů Celsia. Tolik ode mě, vyladíte Evropu 2 a krátce po 17. taky Kubu Štěpána.
2: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
3: Kolem čtvrt na šest si dáme hudební šrapnel, který se většina lidí spojí hlavně s filmem American Pie a jeho název docela přesně vystihuje vztah, o kterém se bude zpívat. Tak si počkejte.

0: Evropy 2.
1: Dnes tu máme na Evropě 2 něco pro fanoušky filmu Prci, prci, prcičky. A to od kapely American Hi-Fi se singlem Vertigo z roku 2001. Song se objevil na soundtracku k filmu American Pie 2 a napsal ho frontman Stacey Jones. Text je o vztahu, který vás jednou vytáhne nahoru a v zápěti srazí dolů. Odtud i název Vertigo, tedy závrať. A právě díky filmu se skladba dostala k mnohem širšímu publiku, i když píseň nepatří mezi klasické singlové hity kapely American Hi-Fi.
0: Víkendový hudební šrapnel Evropy 2.

0: Evropa 2 Music Chart.
1: Music Chart.
2: Evropa 2 uvádí
0: nejprestižnější hit parádu v českém éteru. Evropa 2 Music Chart. Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy na Evropa 2 CZ. Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart na Evropa2.cz.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
5: Chceš válku? Tak tady máš válku.
4: Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
6: Všude kolem jsou žraloci.
4: Předplaťte si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. října, lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
7: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
0: Ranní show Evropy 2 tě tento týden pošle na Dovču. Zahraj si s námi každý ráno o poukaz na dovolenou s cestovní kanceláří TUI. Od pondělí do čtvrtka rozdáváme vouchery na 10 tisíc a v pátečním finále hrajeme o 20 tisíc na jakoukoliv dovolenou z nabídky TUI. Vystřel se k moři. Celý příští týden v ranní show Evropy 2. Zpátky k muzice.
1: Evropa 2.
8: Let me tell

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Víte, kdo jako první doletěl na měsíc? Můj nacvičovací panáček, když jsem nacvičoval trojitý kop s otočkou.

prejlítá jenom to, co má křídla. Tenhle fyzikální mýtus i letos vyvrátí FMX Gladiator Games. Nejlepší freestyleři dostanou do vzduchu, co se jim zamane. A ty budeš i letos u toho s Evropou 2. Celý týden posíláme do vzduchu spoustu vstupenek, tak si je chytni v éteru Evropy 2. Může to přijít kdykoliv. FMX Gladiator Games. 19. prosince v O2 aréně v Praze. Exkluzivně s Evropou 2.

0: kde to stojí.
1: Je 17.36, jak to vypadá na silnicích. Dlouhá kolona přes půl hodiny vás čeká na D1 směrem do Prahy. U Pražského okruhu na 11. kilometru došlo k hromadné nehodě. Fronta se táhne z 18. kilometru. Postojíte si také na D10 z Turnova do Prahy za Brandýsem. Na 6.5. kilometru šetří v levém pruhu nehodu 3 aut. Zdržení je na 15 až 20 minut. Zpomalíte v omezení na D11 směrem do Prahy. U sjezdu na Jičín nebo pojíždět budete mezi 42. až 25. kilometrem. V Praze je více aut ve Balské směrem do Letňana kvůli omezení, počítejte s 10 minutama navíc. Bouralo se na Barandovském mostě na trase ke Smíchovu, tady je to momentálně na 10 minut, plní se i Štěrbohorská spojka od Černého mostu Průmyslové. Po Dostihovém závodu jsou plnější výjezdy z Pardubic, pozor na silnici 37 Dražkovice, došlo tu ke kolizi 3 aut a čerstvá nehoda se stala v Brně v Hudcově ulici. Motorkář se střetl s osobním vozem, jeden pruh je neprůjezdný a na místo jedou všechny záchranné složky. Díky, Katko, za zprávu. Tak buďte na cestách opatrní a šťastnou cestu do cíle přeju. Evropa 2.

0: Ať už se nacházíte kdekoliv, stále posloucháte Evropu 2. Říkám to zcela otevřeně, že návštěva je obecně skvělá věc. Povídáte si, něco dobrýho sníte, otevřete si víno, večer uteče a pak najednou přijde chvíle, kdy už hostitel nenápadně sleduje hodiny častěji než člověka naproti. Britští čtenáři teď sdíleli svoje osvědčené způsoby, jak návštěvě naznačit, že bylo hezký, jo, ten večer se povedl, ale domácnost by se už ráda vrátila do běžného provozu. Někdo nabídne poslední čaj, jiný začne uklízet skleničky, další pustí televizi nebo se zvedne světou, že ráno brzo vstává. Problém je, že každá narážka potřebuje i příjemce, který samozřejmě pochopí. Takže zatímco vy skládáte deku, odnášíte talíře a po třetí zívnete, host si jen pohodlněji sedne a řekne, tak ještě chvilku. A tady už přestává fungovat jemná diplomacie a nastupuje poslední stupeň večera, převléct se do pyžama a doufat, že druhé straně konečně dojde, že další bod programu je spánek. Spánek ideálně váš. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
2: Legendární kutilská dvojice Pat a Matt baví už 50 let celé generace diváků. Jejich vůbec první filmová groteska Kuťáci s délkou 7 minut měla premiéru 12. srpna 1976. Z původně bezejmenných kutilů se postupně staly hvězdy seriálu A je to a později Pat a Matt. Příběhy dvojice se rozšířily do desítek zemí. Mimořádnou popularitu si získali například v Nizozemsku, Německu nebo Íránu. Slavní hrdinové si k letošnímu jubileu nadělili animované pásmo Pat a Matt zpátky na venkově. Natočil ho Marek Beneš, který po svém otci Lubomíru Benešovi péči o nejslavnější českou loutkovou dvojici převzal. Nový film nabídne pořádnou dávku kutilských katastrof spojených s návratem na venkov a k tomu také trochu neobvyklou zápletku. Po desítkách let, kdy si Pat a Matt při všech katastrofách vystačili sami, začnou mít pocit, že jim někdo chybí a rozhodnou se hledat nového kamaráda. To, že ani tento plán nedopadne úplně tak, jak si ti dva představovali, je asi celkem jasné. Pat a Matt zpátky na venkově je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
3: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Krup i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
1: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europa2.cz a bav se na maximum. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got. I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not. Maybe

0: Posloucháte Evropu 2, taky v 18 hodin pro vás máme zprávy. Pokračuje Zuzka Kozáková.
1: Dobrý podvečer. Energie zdražují a šetřit musí i města. Například Praha v rámci větší energetické soběstačnosti připravuje projekt za zhruba 18 miliard korun, díky němuž bude vytápět městské části teplem z odpadních vod. Chytrá energetická řešení už mají také v Jablonci. Další chystají například v Brně. Informuje o tom server TNCZ. Trumpova administrativa je připravena nabídnout Rusku rozsáhlé ústupky. Uvedl to deník The New York Times s odvoláním na úředníky obeznámené s jednáními. Podle nich americká strana v rámci diskuze o podmínkách zastavení palby nabídla rozmrazení ruských aktiv, povolení prodeje zahraničních aktiv společnosti Lukoil nebo zmírnění sankcí proti Bělorusku. Filip Saláč po předchozích dvou medailových závodech obsadil 7. místo v motocyklové velké ceně Indonésie. Po 11. letošním umístění v první desítce patří českému jezdci stále 7. místo v průběžném hodnocení třídy Moto2. Třetí vítězství za sebou a 4. v sezóně vybojoval Španěl Izan Guevara, druhý muž průběžné klasifikace.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D1 ve směru na Prahu na 198. kilometru je hlášena odstavená

0: dávka. Počítejte tedy s menším omezením. Další komplikace jsou na D5 ve směru na Rozvadov. Na 138. kilometru máme v pravém pruhu kus dřeva.
1: Evropa 2, jak je venku?
0: Proměnlivě oblačno s teplotami do 15 stupňů. V pondělí to bude podobné, oblačno až polojasno, na východě a severovýchodě bude pršet. Jinak na hřebenech hor od 1200 metrů se mohou objevit smíšené srážky. K večeru se pak vyjasní. Teploty očekáváme maximálně na 17 stupních Celsia. Tolik ode mě, vy jste s Evropou 2 a na svém startu je Music Chart s Bobem Švarcem.
2: Tak já kdybych měl shrnout, co mě od minulé hitparády na Evropě 2 zaujalo z hlediska showbiznisu a toho hudebního obzvlášť, a bral bych to teda u nás v České republice, tak kromě například oznámení smutné zprávy o tom, že Eva Farná a Martin Chobot se rozcházejí, tak například já jsem si dost užil to, že kapela Lunatic oslavila velkým koncertem 30 let svojí existence. Už podruhé.

Tak zase jsem si to neodpustil, přátelé, zase jsem musel dát ukázku něčeho, co by tady normálně nezaznělo, tohle byly Lunatic v dobách své největší slávy. Tak už po druhé si dali pražské O2 Univerzum a byla to vlastně teda druhá oslava toho výročí, což souviselo jednak s tím, že prostě zájem o ně stále trvá, dokonce mám pocit, že v poslední době je čím dál tím větší. No a navíc, a možná, že pro spoustu hlavně návštěvnic toho koncertu, právě tohle bylo hlavní lákadlo, že kluci po letech se objevili v plné sestavě, to znamená ve čtyřech i s Martinem Kociánem. Takže ve čtyřech sice prý jenom na jeden večer, ale kdo ví, že jo. A já teda jsem si dával i rozhovor právě s Martinem Kociánem a líbilo se mi, jak opravdu na něm byla vidět ta radost, že je zase toho součástí toho cirkusu, jak si užívá ty okamžiky v pozici v podstatě superstára, jak opravdu je to prostě showman, to se nedá odestát, to se mu nedá upřít. Mimochodem showman 50letý, teď oslavil Martin Kocián v týdnu 50. narozeniny, na což teda nevypadá. Ale asi bych úplně nedoporučoval nějaké recepty jeho, jak se udržet dlouho mladiství. Já myslím, že u něj to není proto, ale spíš navzdory tomu, jak žije. Asi dobrá genetika. Takže Lunatic, prostě velký koncert, povedlo se. Já osobně z toho mám radost, protože mám tady tu partičku rád. No a mám rád, ale přátelé, samozřejmě taky vás, takže mám radost i z toho, že jsme zase spolu na Evropě 2 u 39. letošní Music Chart. Já jsem Bob Schwarz a tady teď to bude zase přehlídka toho nejlepšího a taky vlastně přehlídka vašeho hlasování na Evropa2.cz za uplynulý týden. I když je pravda, že začínáme vždycky novinkami, tak i dnes to tak bude. Ty na vaše hlasy teprve čekají a dá se to říct i o té první dnešní novinka číslo 1 od kapely Kasabian. Začínáme. Let's go! Evropa 2 Music Chart.

Evropa 2, hitparáda Music Chart a novinka číslo 1 dozněla od kapely Kasabian, kteří tímto představují nový single s názvem Silver Apple Eyes ze svého 9. studiového alba. Tahle britská kapela, tak jak v této písni, tak na tomhle albu prý propojuje svůj typický kytarový rukopis, jak konec konců to známe od britských kapel, s výrazným ovšem disco groovem, psychedelí a elektronikou a ukazují tím i svoji lehčí, v tomhle případě tanečnější stránku. Tenhle ten track tak prý zachycuje pocit nočního úniku z reality, a to ať jste kdekoliv, jestli to je v Británii nebo v Japonsku, tak prostě jde o to stavět na hypnotickém refrénu a okamžitě zapamatovatelné melodii, a právě ten pocit toho nočního úniku Silver Apple Eyes patří prý k nejpřístupnějším momentům alba i celkově tvorby Kasabian, kteří teda právě tímhle propojují rockovou energii s tanečním beatem. Album vyšlo na začátku září a hned po vydání tak se dostalo rovnou na první místo britského albového žebříčku, takže tohleto spojení rockové muziky s tou, řekněme, tanečnější, mně se tam líbí to slovo psychedelie, tak asi Británii funguje, očividně, ale je samozřejmě otázka, co tomu řeknete vy. Tak vy hlasujete na Evropa2.cz, vy možná pustíte novinku číslo 1 do příštího žebříčku, to je ale ještě daleko, my jsme teprve u druhé dnešní soutěžní novinky a s tou je tady vlastně taky věc, kterou jsme stejně jako tu první nabídli před týdnem jako Future Hit, tak i tohle byl před týdnem Future Hit od Meduzy a Kalida.

Novinka číslo 2 v hitparádě Music Chart na Evropě 2. A s ní italské trio producentů, které si říká Medusa, a taky zpěvák, který právě propůjčil svůj vokál téhleté skladbě, jmenuje se Khalid a skladba se jmenuje Weekend. Takže neplest. Khalid v tomhle případě zpívá, Weekend se to jmenuje. Pracovat s ním byl neuvěřitelný zážitek od začátku až do konce, říkají právě producenti z Medusy o tomhle americkém zpěvákovi. Je to ten umělec, který si dává záležet na každém detailu, sledovat tu úroveň oddanosti ve studiu, tak bylo opravdu inspirující, pochvalovali si pánové. Tak jsme teď měli možnost právě díky téhle té jejich osvěžující a inspirující spolupráci poslechnout si moderní klubový track se sluncem zalitým groovem, jehož melodie se zarýjí do hlavy, ale samozřejmě nedá se to takhle zevšeobecňovat. Já doufám, my tady, proto vám to pouštíme, doufáme, že vám se zarylo, ale uvidíme, jestli ano, to se projeví právě tím, že budete hlasovat třeba i právě pro tuhle novinku číslo 2 na Evropa2.cz. Stejně jako se to stalo před týdnem, pro novinky se hlasovalo, jinak by se sem nedostali, no a platí to i pro tu, která je teď na 20. místě. Kygo!

0: Posloucháte Evropu 2 a hitparádu Music Chart a tohle teď byl úplný příval novinek, protože po těch dvou dnešních soutěžních nových, tak jsme si dali hned na 20. respektive 19. místě taky novinky pro změnu z minula. Na 20. místě Kygo a Dan Timinsky, to už jsem předtím nestihl říct jeho jméno, takže teď ho dodávám, že Kygo a Dan Timinsky 20. místo. A tohle už bylo místo 19. a taky novinka z minula a s ní Henry Moody. No a co dál? Pro pravidelné posluchače hitparády teď to asi nebude úplně překvapení, že nás čeká krátká pauza a hned po ní pát týdne na 18. místě se přihodilo tohle nadělení kapele Giant Rooks, takže dáme si ji, ale nejenom to, čeká nás toho pochopitelně ještě více, například mám tady takové pojednání o jedné velké hudební soutěži, takže je to prostě samá soutěž, velká hudební za chvíli a tohle všechno je taky vlastně hudební soutěž Music Chart na Evropě 2, buďte s náma.
1: Evropa 2, Evropa 2, maximum Boba Schwarze, Evropa 2.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
3: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte na jisto. Více na drmaxlekynapředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo, za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
5: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte? My zařídíme.
6: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
7: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Užívej si Evropu 2 až do večera.
8: A startuje večer na maximum.
7: Songy na přání.
9: Já bych si přál asi třeba...
7: Tak třeba. Nebo legendární song za trest.
10: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi Bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
7: Večer na maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2. Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
11: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
7: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
12: Evropa 2.
7: Evropa 2. Evropa 2 Music Chart. Pát týdne.

0: Music Chart na Evropě 9 vám dlužím informaci, na jaké pozici ti Giant Rooks byli minule, před týdnem.
1: Evropa 2 Music Chart.
2: Evropa 2.
0: Takže byli 11. pro toto dnešní místo 18. je 5. dne. Nicméně my už jsme dál, tohle už je místo 17. a Martin Garrix a U2.

Posloucháte hit parádu Music Chart na Evropě 2 a než si dáme 16. Rejeba, tak zpráva pro někoho možná smutná, ale umím si představit, že pro někoho i potěšující, protože samozřejmě, jak to tak bývá, tisíc lidí, tisíc chutí a zrovna soutěž Eurovision Song Contest tak vzbuzuje častokrát velké kontroverze a má vedle spousty fanoušků taky spoustu lidí, které štve. Takže Česká televize teď svůj příspěvek na tohle téma začala opravdu pohnutě. Některé zprávy se nepíšou snadno, uvedla ČT s tím, že ví, že pro spoustu fanoušků Eurovize je ta soutěž významná. Poděkovali českým reprezentantům i divákům v uplynulých letech, kteří soutěž sledovali a podporovali a zároveň oznámili, že kvůli změnám ve financování veřejnoprávních médií, tak musí pro příští rok, pro rok 2027, odstoupit z účasti a Česká republika tím pádem na Eurovizi nebude mít svého zástupce. Prý už nyní mají rozpočet nižší o 350 milionů korun, než byl plánovaný původně. A v případě schválení vládního návrhu na změnu financování, tak finanční propad by mohl dosáhnout až téměř 2 miliard korun. Takže zkrátka, jak se říká, je potřeba utáhnout opasek a Eurovize tím pádem je jedna z těch, kde ty úspory se budou hledat. Evropská vysílací unie EBU tak rozhodnutí ČT potvrdila, uvedla, že rozumí finančním tlakům a že vyjádřila i naději, že se Česká republika do soutěže v budoucnu vrátí. A je to teda vlastně zvláštní paradox, že Česko, kterému se léta v Eurovizi nedařilo, když teda nepočítáme před pár lety Mikulase Josefa, a ten vlastně možná právě zažehnul tu dobu úspěšnější, tak jak říkám, je to paradox, že po letech, kdy jsme vlastně ve finále té soutěže vůbec nebyli, tak najednou se začalo dařit. Loňský účastník, nebo letošní dá se vlastně říct, tak ve Vídni se probojoval do finále, nakonec obsadil 16. místo, skončil by asi i lépe, kdyby tam nebyly přímo v tom přenosu problémy, právě když zpíval náš zástupce Daniel Žižka, myslím, že říkám správně jeho jméno, tak zrovna byl nějaký problém s kamerou, takže zkrátka těch hlasů přišlo asi méně, než by přišlo standardně. No tak prostě je to pryč. Příští rok v Eurovizi Česká republika nebude. Za mě, a to nejsem nějaký velký fanoušek tohohle cirkusu, si myslím, že to je škoda, a to z jediného důvodu, že je to dobrá reklama pro Českou republiku, že zkrátka jsou tam Albánie, jsou tam země tohohle druhu a pak tam není Česko. Přijde mi to trošku zvláštní, tak třeba se zase brzy vrátíme do Eurovize. Evropa 2 Music Chart.

za mě asi teď nejzvláštnější píseň, kterou tady pro vás mám aktuálně v hitparádě Music Chart na Evropě 2, dozněla teď na 15. místě, Topic a Carte Blanche, a dozněla před místem 14. pochopitelně, na něm Olivia Rodrigo, ale taky před prvním future hitem dnešním. A s tím se hlásí mistr soulových balad, tedy Swims. Single nový se jmenuje Break Up in Reverse a je to prý skladba s hlubokým emocionálním nábojem a hlavně netradičním pohledem na zlomené srdce. Text zkoumá hořkosladkou touhu vrátit čas a prožít celý konec vztahu pospátku, to znamená od jeho bolestivého závěru až k samotnému krásnému začátku. No, zajímavý nápad. Single je z nového alba, tedy Osvím se, které má poetický název Ugly, neboli ošklivý, to vyjde v lednu příštího roku. Single z něj si ale dáme už teď hned. Evropa 2 Music Chart.

0: Music Chart. My favorite.
1: Teddy Swims s Future Hitem za námi a ještě jenom k němu doplňující informace, že vám ho přivezeme do Prahy 20. března a na koncert 20. března příštího roku. Ale teď už jdeme dál, tohle je 14. Olivia Rodrigo, Music Chart.

Posloucháte hitparádu Music Chart na Evropě 2 a tohle byl šplh týdne, The Script, minulé 18. dnes na 13. pozici. No a než si dáme 12. Dany, která mimochodem po 7 týdnech se loučí, takže já tady budu plakat, protože to je moje teď nejoblíbenější věc, píseň Rain, tak já si ji užiju. Doufám, že vy taky na 12. místě a potom taky 11. Katy Perry, pochopitelně. Tak ještě předtím vám tady dám jednu informaci ohledně koncertů. Už jsme to tady nakousli trošku, upozorňoval jsem na vystoupení Teddyho Swimse 20. března 2027, tak vystoupí v Praze, ale aby to právě nebylo takhle, jak se říká, pragocentristické, aby to nebylo jenom o hlavním městě, už to dávno neplatí, že hvězdy by jezdily jenom do Prahy a to je dobře, tak mám tady zajímavé vystoupení, které se chystá na Moravě. Přátelé, Anastasia tak vyráží na velké evropské turné a přichystala si na podzim teď jednak kolekci svých největších hitů, ale důležitá informace je, že v úplně jiném habitu, než jsme ty hity zatím znali. Název i desky, která vlastně vychází k tomuhle tomu turné, tak už napovídá, o co bude. Symphonic Revolution se jmenuje to album, vyjde 20. listopadu. No a jak teda právě už jsme se asi všichni dovtípili, tak svoje nejslavnější písně Anastasia představí v doprovodu symfonického orchestru a sice bude to 60členný City Light Symphony Orchestra ze švýcarského Lucernu a společně známým hitům Anastasia prý vtiskli úplně novou podobu. No a teď teda ta potěšující zpráva je, že jednou z evropských zastávek tak bude moravská metropole Brno, tam vystoupí 15. října letošního roku. Tak jestli přiveze do Brna 60členný orchestr, to netuším, ale každopádně bude pod špilasem Anastasia. Tak se těšíme.

0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Maximum Evropa 2. Evropa 2. Music Chart.
1: Tak jak se vyvíjí 39. letošní Music Chart na Evropě 2 a taky 702. celkově, i tenhle příblastek platí a vlastně ten hlavně potvrzuje prestiž a váhu a sílu naší hitparády, protože když už to tak dlouho společně táhneme, tak to už musí mít nějakou validitu. Táhneme to tím způsobem dohromady, že vy hlasujete na Evropa2.cz a my zase tím, že vám tady pak ty výsledky dáváme, tak zatím z poloviny je pro dnešek známé 20. místo a Dan Timinsky, novinka z minula, místo 19. taky novinka z minula, a sice od Henryho Moodyho. Na místě 18. potom Giant Rooks, kam spadli z místa 11. takže pát týdne. Místo 17. Martin Garrix, U2 dohromady, 16. pozice taky dohromady, tentokrát Rayep a Nathan Nicholson. 15. místo taky kolaborace několika umělců, Topi, Carte Blanche a Alexander Tidebrink, neboli A7S. Taky Olivia Rodrigo tady s námi byla na místě 14. The Script, to už je dnešní šplh a vlastně šplh týdne i, protože minule byly 18. dnes 13. The Script. Dany potom se loučila po 7 týdnech na místě 12. a na 11. místě Katy Perry uzavřela první hodinu, kterou otevřeme, respektive po které druhou hodinu otevřeme novinkami, stejně jako jsme otevřeli tu první, tak dnešní novinka číslo 1 byla od Kesabian, novinka číslo 2 od Meduzy a Khalida. Nás teď ale, a mě jak slyšíte především, zajímá novinka 3., která právě načne tu druhou hodinu, no a načne nám jí opravdu kvalitně Taylor Swift, tak jdeme na ní rovnou. Let's go! Evropa 2, Music Chart.

Novinka číslo 3 a Taylor Swift s novou hudbou na Evropě 2 v hitparádě Music Chart. Taylor Swift, která koncem září tak vydala rozšířenou verzi desky The Life of a Showgirl s přídomkem The Encore a právě z ní je tahle ta nová skladba, která se jmenuje Patient Zero, píseň o toxických vztazích a píseň, která prý vznikla díky rozhovoru, a tohle mě fakt baví, mezi slečnami, které si předali vlastně partnera a ta druhá v pořadí, tak se po nějaké době ptala té první, jestli se ten muž v tom vztahu právě předtím choval taky jako blb, když to teda trošku jako zjednoduším. Takže je to asi něco, co se občas prostě stane. No a právě, když je to o těch toxických vztazích, tak vznikl i klip k tomuhle songu a ten v podstatě tohleto přesně spodobňuje. A že to bude asi klip kvalitně natočený, tak tomu odpovídá i výběr herců, co si v něm zahráli, takže například Colin Farrell a Dakota Johnson. Typoval bych, že Colin Farrell bude ten blb. Tak mrkněte i na klip pochopitelně, ale předtím ještě vydržte na poslední dnešní soutěžní novinku, novinka číslo 4. A jestli jsme tady teď měli možná největší současnou hvězdu světovou, Taylor Swift, tak teď tady máme hvězdy velké české domácí, a sice Leny a Anabel dohromady. Novinka číslo 4.

Tohle je hitparáda Music Chart na Evropě 2 a tohle byla dnešní poslední soutěžní novinka, novinka číslo 4, hlavně od mnohonásobné držitelky prestižních hudebních cen a od zpěvačky s nezaměnitelným hlasem, a to je Leny. Leny vydala na své 33. narozeniny, to znamená teď v pátek 25. září, nové studiové album, které se jmenuje Good Omens, a prý poprvé na sebe vzala kompletní zodpovědnost za vznik i vydání desky, protože ji vydala pod vlastním labelem a hlavně byla opravdu tou hlavní producentkou. Tuhle novou desku, včetně téhle nové skladby, tak Leny představí naživo na dvou křtech. Jeden proběhne ve středu 4. listopadu v pražském klubu Roxy a potom ve čtvrtek 12. listopadu v londýnském Notting Hill Arts Clubu. Nechala jsem na něm krev, pot i slzy, říká Leny, která, jak už zaznělo, poprvé se ujala role producentky. A na tomhle albu tak je samozřejmě, jak to bývá zvykem, několik hostů, tak jednak kapela The Atavist například a taky zpěvačka Annabel. Tu jsme právě teď taky slyšeli, protože společně s Leny tak naspívali tuhle ultimátně ženskou a zároveň jednu z nejtvrdších skladeb desky. Perfect Girls se jmenuje a měli jsme ji tady jako novinku číslo 4. No a jdeme od novinek tuhle chvíli už na top desítku, na těch 10 úplně nejvíce vámi prosazovaných a nejvíc hlasů dostávajících, takže 10. místo rovnou Illinium, Ellie Goulding, potom Mark Dan a Raymond a pak si řekneme. Maximum muziky. Evropa je music chart. Evropa je. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: Za chvíli na 8. místě Alesso a One Republic, hit parádě Music Chart na Evropě 2 a pak už nabídnu hudební zpátečku do roku 2010. Tak vydržte.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Boba Schwarze. Evropa 2.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
6: Zpátky k muzice. Evropa 2.

Na sedmém místě se za chvíli s hitparádou Music Chart na Evropě 2 rozloučí Norma Jean Martin. Teď si ale dokážeme, že to loučení vlastně nic neznamená, protože i po letech se dá vzpomínat na muziku, když byla dobrá, tak jdeme vzpomínat na začátek října roku 2010 a musím říct, že všechny ty tři ukázky, které tady jsem pro vás připravil, tak jsem připravil, protože to jsou mé oblíbené kousky z té doby, všechny jsem je měl moc rád. Třeba tehdy 17. Hurt.

Téhle písně doporučuji i klip, geniální, tam baletky padaly do bazénu, si pamatuju, to mě docela bavilo, ale hlavně ta kapela Hertz tehdy měla strašně dobře našlápnuto k veliké kariéře a k velkým úspěchům, pak se to nějak možná trošku seklo, ale tohle po nich zůstalo, tak ono to někdy stačí. Jdeme dál, místo 13. tehdy obsadila Katy Perry, taky skvělá věc, Teenage Dream.

Za mě je to nejlepší možná, co Katy Perry kdy vyplodila, ale tak to je můj osobní názor. Jdeme dál, ještě vám připomenu čtvrtým místem dvojici Enrique Iglesias a Nicole Scherzinger.

Tohle všechno nás, vás bavilo přesně před 16 lety, no ale něco samozřejmě bavilo nejvíc a to před těmi 16 lety byly Linkin Park. Evropa 2 Music Chart.

0: Musa.
1: Už to můžu říct, že novinky z minulého vydání hitparády Music Chart na Evropě 2 to dneska dotáhly vysoko, některé dokonce do první trojice, no tak nebudu předbíhat, myslím si, že kdo jste slyšel před týdnem, tak tušíte, kdo je v té top trojice, ale to až za chvíli. Tohle byla taky novinka z minulá, Tia Vitek, a to na místě šestém, za chvilinku pátý Benson Boone, ale ještě mezi tím si dáme skladbu, kterou už jsem tady taky představoval, a to od Robina Schulze. Je to producentská záležitost Watermata, doufám, že vyslovuju správně tohleto jméno, francouzský producent, který se ovšem vrací právě v novém kabátě díky německému hitmakerovi, a to je Robin Schulz, navíc to je můj oblíbenec, takže všechno se to hezky sešlo, pojďme si to užít.
2: Evropa 2 Music Chart. Future Hit.

Pojďme si v dnešní hitparádě Music Chart na Evropě 2 shrnout poslední minuty a vlastně podívat se trošku i do budoucnosti. Té nejbližší na pátém místě jsme slyšeli Bensona Boona, tohle teď na místě čtvrtém byli Robin Schulz a Burbs. No už nás teda tím pádem čekají medailové pozice a mezi nimi jedna novinka, ale ta nebude na třetím místě, protože třetí je dnes Miley Cyrus. Za chvíli. Předtím ještě pohled do zahraniční hitparády. Podíváme se do italské hitparády rádia DJ Italy. První místo tam totiž obsadila zpěvačka a zpěvák. S tím, že zpěváka známe všichni, Bruno Mars, ale zpěvačka Karol G, tak možná pro někoho to bude nové jméno téhle kolumbijské umělkyně, která vydává nové album, jehož název po mně nemůže nikdo chtít, abych tady řekl správně, Nome Arpiento de Sentir Tanto. Tak nějak jsem to dal, do příště, jestli tady ještě budeme mít, tak vám i zjistím, co to znamená. Každopádně je to její sedmá studiová deska, která vypráví o lásce, zlomeném srdci, nostalgii, vzteku, naději a uzdravení. Čili ovšem, co je život. A mezi 14 tracky tohoto alba tak je i single Still a ten právě vzniknul dohromady s Bruno Marsem. Evropa 2 Music Chart. Jak to hraje venku?

Tak nebudu to komentovat, sami jste to teď slyšeli, je to nejvýše postavená novinka z minula, ale je druhá, Adele, v dnešní hitparádě Music Chart na Evropě 2 a mě to nevyčítejte, já za to nemůžu, já si myslím, že by měla být první, ale to je na vás, jestli budete hlasovat právě pro Adele třeba do příště na Evropa2.cz, já bych se přikláněl k tomu, abyste hlasovali do 40. respektive 73. hitparády na Evropě 2, protože dneska je to 39. roku 2026 a taky 72. celkově. A kompletní výsledky jsou takovéto. Vypadly Miraj a Kecáj po 7 týdnech a taky ale jenom po jednom týdnu Ray Dalton a James Marriott. Ti jsou pryč. Tak naopak ti, kteří míří k nám do top 20, jsou Kasabian s novinkou číslo 1, Medusa a Khalid, to už je novinka číslo 2, Taylor Swift novinka číslo 3 a Lenny Annabelle dohromady a novinka číslo 4. A top 20, kterou už vlastně známe téměř celou až na první místo, 20. místo Kygo a Dan Timinsky, minulé novinka. Stejně tak Henry Moody s novinkou na místě 19. Na 18. pozici Giant Rooks, kam spadli z 11. takže 5. týdne místo, 17. pak Martin Garrix a U2, Rehab Nathan Nicholson místo 16. na 15. Topic a Carte Blanche a Alexander Tiedebrink, neboli A7S. Olivia Rodrigo pak 14. 13. The Script, je to šplh týdne z 18. na 3. Dani se s námi rozloučila na místě 12. po 7 týdnech, místo 11. pak obsadila Katy Perry, místo 10. Illinium a Ellie Goulding, Mark Dan a Raymond taky loučení po 7 týdnech na místě 9. Alesso a One Republic ti už jsou 8. Další loučení pak na 7. Norma Jean Martin. Jedna z novinek, které se taky dařilo od ty... Vítek, teď jsem to sklonil zvláštně, ale je to prostě ty a Vítek. Aha, pro dnešek místo 6. Benson Boone potom na místě 5. Robin Schulz a Burbs, to bylo další loučení po 7 týdnech na místě 4. Miley Cyrus jsme slyšeli dnes jako 3. Adele s nejúspěšnější novinkou z minula na místě 2. No a

0: Přesně na čas ve 20.02 začíná dnešní brzda. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Nazdar. Hoši, já se zeptám, nakolik jste zodpovědní a byli jste volit ve vašich okrscích.
2: Byl jsem
1: a hoši, normálně jsem poprvý snad jako, že dopadly ty volby tak, jak jsem chtěl. Už se mi to dlouho nestalo.
0: Tak to je super.
1: Dopadlo to super. Komunálky mají cenu, no.
2: Do toho hlasovacího lístku, já mám souseda, s kterým soupeřím o to, kdo bude mít lepší zahradu a on tam byl. On je tam normálně, nějak kandiduje.
0: Je takhle. A volel za ho?
2: No jo, on je skvělej.
0: No tak chceš mít zahradu, jako
2: on. Má daleko lepší zahradu než já, takže na základě toho jsem si říkal, to chci, ten nejlepší jak já.
0: Něco kápne, nějaká trýka.
1: A ty zvolil?
0: Ne, já ne, protože já jsem nebyl, já teď úplně nežiju v obci, ve který mám volím a máme tam asi 170 voličů. Já si vlastně myslím, že nemám právo na to, když tam dlouhodobě nejsem, do toho zasahovat, je vesnička malá, tak ať si
1: fair.
0: Tam ty karty rozdají. No. A taky se mi nechtělo hodně.
1: já si říkám.
0: Ne, a jinak volím.
2: Nechtěl
0: jsem,
2: aby ti do toho nikdo zasahoval.
0: Volím vždycky od revoluce poctivě, teď jsem nebyl, protože je to, jak to je.
2: Dobře, no. Tak nech ti odpuštěno.
0: By the way, jsou anglické konc. Ne, já bych ještě jednou, už jsem to předčasem tady zmínil, ale kdysi, řekněme, náš trochu kolega, který dělal stand-up brněnský, Honza Grolich, úplně zdecimoval senátní volby v celé republice, nejvíc hlasů, a já jsem předpovídal někdy tady předčasem.
1: To jsi říkal, je to pravda, já ho v té době sleduju.
0: A jako zbombil teďka do senátu strašně, takže...
2: Ty jsi jak manželka Vojtána. Co by řekla?
1: No to jsem přesně věděla. No,

0: Ladíte Evropu 2, nedělní brzda, Nasty, Arny, Vojtáno. Když jsme byli u těch voleb na začátku...
1: Já ne.
0: Jasně, tak když jsme víceméně byli, někdo nebyl, tak se podíváme do Peru, tam taky proběhly volby a vyhrál tam člověk, který se jmenuje Hitler Mussolini.
2: Jo, to je ten chudák.
0: Hitler Mussolini, chudák to vyhrál, ale hoši, co je bizár, takže asi chápeme, od koho si jako bral jméno, ale že to už je třetí Hitler, který v Peru vyhrál volby.
2: To má kvíle odkaz. Počkej, on si vzal jeho jméno?
0: No, on ne, asi ne, já myslím, že ho fanoušci byli rodiče asi určitý éry. A...
2: Ale Hitler Mussolini je
0: Hitler
2: moc.
0: Mussolini
1: a který je křestní?
0: Hitler. No, asi Hitler. Hiťo.
2: Hiťáku, přihraj. Ale a co, pokud byste chtěli mít příjmení vy?
1: Já jsem spokojený. Jako kdybych si mohl...
0: Ty máš vybrat, super, já bych taky chtěl Fraumberg. To, je...
2: to nevíš, jak napíšeš.
1: Já bych Tom Hanks.
0: Jo, a to je takový...
2: Jako Arnie Hanks? No, tak no. Arnie Tom asi ne. Tom Fraumberg?
1: Nasty Ford? Nebo Vojtáno Willis?
0: tak mi vůbec nevadilo.
2: To mě Willis.
1: No, tak o čem to bylo? Jo, o těch volbách. No, tak hlavně, ať je to chlapec, ne, a to neodpovídá jeho jménu. To, co
0: hele,
1: tam,
0: on, já vidím jeho fotku a neodpovídá.
1: Je to komunista. Brzda. Show.

0: Dnešní nedělní brzda a máme tady nedělní okýnko poezie 257-4888, číslo sem k nám do studia. Pojďte nám zavolat, popovídáme si, řekneme si, jaká slova by vám udělala radost v našich básních a bum, a bude to tam. Takže 257-4888. Počkej, tak já to rovnou vezmu, hoši, ať nestrácíme.
1: Vem to.
0: Jasně. Ahoj!
2: Čau chlapi, dobrý večer.
0: No, čau. Tak to je bomba, hele, to zní dobře. Jak se jmenuješ?
2: Krištof.
0: Hezky. Máš úspěšnou kapelu?
2: To nejsem já, to si pletete z někým.
1: A volíš špatný? Ne, ne, to nejsi ty, Krištofe, určitě. Čau, odkud voláš?
2: Z Brna.
1: Z Brna, to máme rádi.
0: Kam jedeš?
2: Cestuju po Brně, rozvážím. Potraviny.
1: Ano, lidi mají hlad při neděli, večer.
2: Maj, hodně.
0: To je ten bílý orgazmus, ne?
3: Jsi hodný, že nakrmíš. A takhle při cestě po Brně, jaký tě napadají 4 slova, který bychom zakomponovali do básně?
2: Rododendr.
0: Ty chceš dr na konci, jo? Není to dron.
3: Rododendr.
1: Všichni už máme těch dronů dost. Můžeme nechat jenom rododendr.
0: Počkej, rododendrn?
1: Rododendrn.
3: Dr prostě, musí to končit dr. Jasně.
0: Doktorem,
1: já si dám nám, no.
3: Jasně.
1: Skvěle si začal, Krištofe.
2: Děkuju. Pak tam bude třeba podvozek.
3: Jasně.
1: Teď myslíš na auto, nebo...
2: Tak.
1: Dobře.
2: To už si může každý domyslet.
1: Ano, jasně. Takže máme rododendrn a podvozek.
0: Podvozrn. Co dál?
2: Vodojem.
3: Hezký slova taháš, ale musím říct.
0: Fakt, třídu to. A čtvrté slovo?
2: Praha.
3: Taky lehký despekt jsem tam cítil, ale to nám vůbec nevadí.
1: Ty chceš, aby to bylo dneska pro Brno, aby to bylo vtipný, my to cítíme.
3: My naložíme Pražákům, neboj, naložíme.
0: No, chceš, aby to bylo jakoby proti Pražákům, nebo výsměch Pražákům, anebo s Pražákama? Můžeš si vybrat.
2: To nechám chlapi na vás. Tak ale jasně, ale... můžem dát proti, když...
3: No může.
0: Když to tak hezky vyšlo.
3: Když se ptáš, že vyšlo
1: to tak. Já si teda dělám rád legraci z vodojemů vždycky, tak uvidíme ještě.
0: A tak jo, tak za chvíli to tam máš, Krištofe.
1: Děkujem, že nás posloucháš a vydrž ještě.
0: Jo, to mi taky.
2: Tak jo.
0: Zatím čau.
3: Čau.
1: Čau.
2: Čau. Evropa 2. Prstá. Jakoby show.
4: Milí maturanti, věnujte prosím pozornost následujícímu hlášení. Evropa 2 je letos.
5: Dovolíte, pane řediteli.
4: Maturiťák snů s Evropou 2 je opět tady. A vy si i letos můžete zahrát o 100 000 na váš maturák. Moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na váš maturitní ples. Všichni maturanti vlídněte na web Evropy 2, ať víte jak na to. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.
6: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
4: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: se nám dovolal před chvílí a dal nám 4 slova. Rododendr tímto rozsekal, tímto začal, pak následoval podvozek, vodojem a Praha. A že jestli budeme mluvit o Praze, že Klíďo, můžeme si vybrat, ale že Klíďo to můžeme trošku.
1: Já teda předešlu, že jak nám Krištof tak krásně zadal rododendr, že to nebyl rododendron, ale já jsem si teda z toho ten rododendrn nakonec udělal, jo, jenom abyste se nedivili.
0: Že ty jsi udělal třetí verzi prostě.
1: Ano.
0: Dobře. Hmm. Tak kdo vyhazuje, Oši?
1: Tak já začnu.
2: Tak začni.
1: Takže, rododendr, podvozek, vodojem, Praha. Stopla mě u vodojemu, levná, lehká, holka z temu. Už jsem o ní slyšel, to ale byla ještě zvyše. A vrila se mi do mozku díky svýmu podvozku. Neboť do Prahy jsem cestou z Brna sáchý na rododendrna.
0: To tam chtělo to ne, na konci, to tomu rozumím. Dnes rozvážím po Praze, je to i o odvaze. Je to samej mafián, co ti urve podvozek, do toho Jan Maxián přes přechod po podlaze. Leze pomalu, takový mám z něho vjem. Hlavu z toho má těžkou jako velký vodojem. Kytaru má asi Fender, je klasický rododendr.
2: Jste dobří. Postrádám teď nové věmy, ucpal jsem si vodojemy. Už mi leze na mozek, jak pořád lížu podvozek.
0: Ale
2: asi opustím už navždy Prahu, je plná blbců taky vrahů. Šumava bude moje místo, je tam hezky a taky čisto. Souseda chci mít Rodena, stejně jak Rodenco rododendrona.
1: Cože?
2: To jsou jako
1: Rododendrn. Zdravíme Karla Rododendr.

0: Fake news, to je další z našich pravidelných rubrik, protože posloucháte Evropu 2 a nedělní brzdu.
1: Arny, tak Arny, je to na tobě.
0: Rytmus není zrovna chudým raperem. Na své řetízky si vydělal díky tomu, že zná logaritmus.
2: Reťazky.
1: Všem.
0: Logaritmus, nech to bejt, to je taková věc.
2: Jakože rytmus a logaritmus.
1: Jo, takhle.
2: Tak jsme se to vysvětlili.
0: Tak snad to došlo všem ostatním.
2: Ale to bude tak blbý, že to pochopíš na stěhku.
1: Já si myslím, že já jsem byl poslední. Já byl ten poslední, takže dobrý. Máme to už všichni, můžeme jít dál.
2: Motoristé prohráli volby, radost jim tak zas dělají jen rolby a kalby. No víš.
1: Ten to nepochopil.
2: Ten to pochopil jenom.
1: Pak ti to vysvětlím. To je tak debilní, že to pochopí každý.
2: Pojď.
1: Majitelé barbershopu holili SPD. Jejich holiči v předchozích holbách už pracují jako chlupatý.
0: Jasný, krásný, pochopitelný.

0: Nedělní brzda, to je to, co posloucháte na Evropě 2, na Stiarny Vojtáno a je tady náš Samofor, já jsem to byl dneska, nekecám, Vojtáno to byl. Kdo zadával téma dnešního Samoforu?
1: Jak se ale cítil, když to říkal?
0: Rovnátka, to je téma, který nám...
2: To je moje téma, no. To je osobní.
0: Ano, ano. Jsem říkal, na co jsi asi myslel, když si
1: tak
0: to zadával?
1: Tak asi začnu. Jsou dva kámoši a jeden říká, prosím tě, kolik je hodin takhle po obědě? On říká 9. Říká 9? To je blbost. Prostě dítě chvíli po obědě. On říká, tak 5. Říká, kámo, co to meleš, dítě? On říká, traktor. Říká, tak co ti je? On říká, promiň, mě vytrhli zuby moudrosti. Kvůli rovnátkům.
2: Nejvíc.
0: Kámo, nejvíc. Já počekám na ty rovnátky.
2: Říkaj, jak to tam zapasuje, kudy to zahne.
1: Mě to začalo bavit, tak jsem to prodloužil.
2: Jo, taky bavilo. Bylo to napínavý.
0: Mě to mohlo to být delší.
2: Přijde Carlos Vémola k doktorovi a doktor říká, tak pane Vémola, budete potřebovat rovnátka. A Carlos, jak to, teď mám nový zuby z Turecka. A doktor, ne na zuby, na oči.
1: No. Všel jsem, že se tak na to podívá, no.
0: Mě to pobavilo.
2: Jsem rád, Arny.
0: Rovnátka, počkej, co já jsem vymyslel. Jo, tohle. Přijde zub do butiku. Zub do butiku a říká, dobrý den. Prosím, já jsem chtěl nějakýho křiváka na rovnátka.
2: Mně se to líbilo.
0: Křivák jako bundu, chápeš?
2: Aha. Ne, já jsem viděl, že... A ty taky, ty se... Na sebe koukli. Křivák je kožená taková...
1: Křivák je bunda?
0: Já ty nevíš, no. To je kožená bunda taková...
2: Křivá, no.
0: Říká se jí křivák, no. Takový metalisti to nosí.
1: Ne, to měl ten... Kožák.
0: Ne, to se Kožák jmenuje. Evropa 2. Jakoby show.

Maturanti bacha. Maturiťák snú s Európou 2 je opäť tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Európy 2 nebo DJ-e Európy 2 na váš maturitní ples. Všechno dôležité je na webu Európy 2. Soutěž o maturiťák snú jede na plný pecky. Európa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

0: Ladíte Evropu 2, nedělní brzda, Nasty Arne Vojtáno. Dostala se ke mně taková reakce jedný mladý prodavačky na to, co jí nejvíc vadí, jak s ní zákazníci mluví. A je tam takový jedno celkem nevinný slovo, ale zní to fakt jako divně, a to říkala, že jí vadí nejvíc, když jí zákazník řekne hodná. Že jo, jak na psa, že ona něco, jo, můžete jo. Mi pro, jo, hodná.
1: Jo, no.
0: Používáte to?
2: Ještě je otázka, jestli nechce být ona rebelka a tady těmi.
0: Ne, ona říkala, že kdyby, no, děkuju moc, jste moc hodná, takže je to absolutně.

0: to je zase, to je zase ale tak špatně, řekni,
1: no tak říš, ale trochu do věty, jako no, s tím.
0: Jo, to já bych to neřekl, no.
1: Děkuju.
0: No, zlaťák, zlaťák je zase,
2: zlaťák.
0: No,
2: jestli. Tak vůbec nikomu cizímu neřekl, že zlaťák, mi to přijde úplně za čárou.
0: Je, je. Otázka je, do jaký chodí hospody ještě?
1: To je pravda, no.
2: Ke zlaťákovi.
3: Jakoby show. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.

0: Už je po 9. hodině večerní, vy posloucháte Evropu 2, nedělní brzdu, takže jako vždycky přejeme oslavencům. Svátky slaví v těchto dnech Marina, Andrej a Marcel.
1: Marina, vaří peče dusí, mám s tou kůži husí. Listí k tomu schrabuje, večer ráda vyflambuje.
2: Nej, tam rabuje.
0: Vyblambuje.
2: Vyblambuje.
0: Vyblambuj.
2: Tu bambuli.
1: Blambu.
2: Neslavíme Andreje, to protože svině.
1: Tak rychle dál.
0: Víš, to byla hezká.
1: Taková úderná.
0: Počkej, já si ji dopíšu, tak jdeme. Marcel. Užij si to a to je celý, Marceli. Tak, to je celý.
1: Aha, taky rychlá.
0: Ta u Andrejovi byla hezčí.

0: Evropa 2, nedělní brzda a máme tady, hoši, informaci, kterou byste měli zaregistrovat. Nechť, když jsme startovali před 5,5 lety, možná 6, tady na Evropě 2, ještě tenkrát ve Venzigově ulici, nikoli zde na Hagboru, tak tady to téma jsme tam měli s jinými údaji, protože...
1: Si pamatuješ, jo?
0: No jasně, tak taky si vzpomeneš, taky jo, si vzpomeneš. Máme tady novou obrovskou dýni, která váží 296 kilo.
1: Pak jsem si nevzpomněl, ale pokračuj.
0: No, je teda z Vysočiny.
1: Jo.
0: A my jsme říkali, že 296 kilo je dýně a ty jsi říkal, no lepší než tchýně.
1: To si pamatuješ, jo?
0: No, ty si to nepamatuješ, Vojti?
2: Já no, má, nemám slova. Já tady na tebe čumím a nevěřím. Fakt.
1: To je neuvěřitelné.
2: Nepamatuju.
1: Takováhle tchýně.
0: Jsem dobrý?
2: Kolik je 296?
0: No, nová
1: tchýně. Může vypěstovat někdo takovouhle tchýně.
0: Na Vysočině.
2: No jo, tak to jo.
1: Počkej, nebude to, Miloše.
0: To nepoje do člunu ani.
1: Ne, to ne. To je nafukovací tkyně sama. No ne, tak takže 3 metráky někdo vypěstoval.
0: No, a teď mi řekněte, hoši, co jste naposledy...
2: Vypěstovali.
0: Vypěstovali vy?
1: Počkej. Já jsem koupil bonsai.
0: Ten dělá a velký dýně.
2: Dobře si vypěstoval.
1: Ještě žije.
2: Já jsem koupil kytku z pumpy a taky ještě žije.
1: Já vlastně jsem jako pěstitel, ty pěstuješ.
0: Jahody, maliny, rybíz.
1: Ty jo, to mám všechno rád.
0: Bylinky, hodně bylinek, hlavně bodláků.
1: Jo.
2: Já si taky pěstuju teda,
1: ty jsou na co? Na píchání.
0: No, ty bodláky. Mám pro tebe právě, no.
1: Já nepotřebuju, stačí borůvky. Rybíz. A roste ti to ovoce zahradní? Tady ty rybízy a andrešty?
2: No, že jsi nepřinesl.
1: No právě.
0: No, ono to moc neroste.
2: Takže nevypěstoval.
1: Takže zasadilo chcíplo.
0: Ne, ono se to vypěstuje, ale než to projde přes obejvák, tak na vás už jo, nic nezbyde.
1: Ne, tak to chápu.
2: Přines bodláka aspoň na ukázku.
0: Tak jo.
1: A ty Vojtí teda nepěstuješ.
2: No, ale doma třeba žena se snaží a už jsme nějaký jahůdky taky jako proběhli.
1: A prosím tě, nějaký pátek se známe a nikdy si nepěstoval, jo?
2: Pěstoval.
0: A to byly sklizně teda.
2: Ale jenom takovou obyčejnou trávu.
1: Už to sklidil ty zážitky všechny.
0: A že ti nic nezbylo pro nás.
2: Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne.

0: Nedělní brzda Evropy 2 na Stiárny Vojtáno a máme tady jakoby hádanku. Položíme, odpovíme.
1: Vybavíme.
2: Odejdeme.
1: Tak kdo odchází první?
2: Tak pojď ty.
1: Dobře. Jak se jmenuje anální dildo,
0: které...
2: Ještě možnost je zastavit, ne?
1: Ne, už to nejde vzít zpět. Jak se jmenuje anální dildo, které se po odhození vrací zpět? Buzerang.
2: Jo. Nechci buzeranka doma.
0: Vidím, jak je zatočený.
2: Tak já dám jeden pro děti, jak se jmenuje papírová koule, která...
1: Ale prosím tě.
2: Která tě pozoruje.
1: Počkej, papírová koule mě pozoruje.
2: Lamp špion.
1: Hezkej.
0: Jste se vtipný, já vůbec nejsem. Víš, jak se slangově říká řadící páce v autě maminky? Fotrkalcek.
2: No ale? To se říká?
0: Jo, no. Já myslel fofrkalcek, že se říká.
2: Jo, a co jsi řekl?
0: Fotrkalcek.
2: Jo, fotrkalcek. Já jsem teda nerozuměl.
0: Já tě podezřívám, že tě mě bojkotuje.
1: Ty dělám schválně normálně.
0: U vás se to mé říká fotrkalcek.
2: Jo, já už to rozumím.
3: K tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rád.

0: tercera, mon Jimmy King Park.
1: Evropa 2. Tvoje denní dávka emocí.

0: Evropa 2 a máme tady informaci, která se... Něco říkejte, já musím najít ten rok.
1: Tak já ti řeknu básničku.
0: Řekni
1: třeba,
0: básničku, ukaž, jak
1: třeba, umíš. Třeba, počkej, třeba... Třeba tady tu... Sebrali mi brýle, k tomu šlápli na ně, tak teď vidím hovno ještě rozmazaně.
0: Jo, děkuju.
1: Pobavila tě, děkuju, si řekla to. Tady řekneš, vole, Seifertovi děkuju.
2: A teď se ukáž, když už to dohledá. Ti taky poděkuju.
0: Teď si dáme písničku. Děkuju.

že prej lítá jenom to, co má křídla. Tenhle fyzikální mýtus i letos vyvrátí FMX Gladiator Games. Nejlepší freestyleři dostanou do vzduchu, co se jim zamane. A ty budeš i letos u toho s Evropou 2. Celý týden posíláme do vzduchu spoustu vstupenek, tak si je chytni v éteru Evropy 2. Může to přijít kdykoliv. FMX Gladiator Games. 19. prosince v O2 aréně v Praze. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Evropa 2, nedělní brzda, Vojtáno, Arne a Nasty, a jdeme do otázky, tedy do otázky, která zazní z úst Vojtána, a všichni se můžeme zúčastnit tohoto vstupu a této myšlenky, tak co jsi dneska pro nás připravil za otázku, co takovou, tě zajímá?
1: Takovou obyč, ale fakt mě to zajímá. Mě zajímá, jestli vůbec a jestli ano, tak kdy naposled jste se poprali s někým.
0: Jo, takhle.
2: Na základce jsem jednou na zábavě, to byla taková strkanice, kámoš dostal pěstí, vzal jít do křoví, já jsem mu pomáhal, on byl ožral, jak dal bombu mě.
0: Slušný.
2: Ale to mě bylo 16, nevím, 17.
0: A to už byly splašený kladiva.
2: No.
0: Ale já jsem se popral, když mi bylo 23.
1: Aha.
0: A od té doby nepiju, protože se to stalo vlastně na diskotéce a všechno zlí pro něco dobrý.
2: Nepiješ, protože máš v sobě toho čerta, myslíš, jakože alkohol
0: ne,
2: ti dává?
0: Ne, ale protože jsem chytnul
2: kapavku.
0: Přesně, dal mi pěstí a mám od té doby kapavku, ty blbečku jeden.
3: Jakoby show.

Nová muzika. Adéla. Adéla. Evropa 2. Maximum nový muziky.

0: Napad dvě nedělní brzda Vojtáno, Arny a Nasty a je zde loučení, takže my se budeme s váma loučit, ale už je i těšení, to je na úterý večer.
1: No to jo.
0: Jaký vlastně máte vaše pocit, zcela upřímně, když se vracíte teďkon domů z rádia, jak je vám v autě, co většinou děláte v tom autě a jak vám je? Arny to má nejdál, ty sedíš v tom autě jak hodinu něco, ne?
1: Já poslouchám podcasty cestou a většinou jsou to různý jako kriminální kauzy a studená válka, takový věci. Už tam hodně najetý, potřeba bych nový věci.
2: Ale aby zase se staly v historii.
1: Ano, v historii, řekněme.
0: Já věřím, že
1: ale hodně tohle mám, tohle jedu, no, většinou. No.
2: Já se jdu audioknížky, mě teda nebaví podcasty moc, ale jdu si audioknížky. A těším se domů takhle, když jedu, no, protože vím, že na mě žena bude čekat, že uspala děti, takže je v pohodě.
0: Vy doma koukáte na toho Pata a Mata, ale ten nemá audioknížku, co?
2: Ale nevím, ale jeli jsme teďka, když jsme jeli na dovolenou, tak jsme dávali audioknížky třeba Hurvínka a normálně jsme byli zvědaví. Hele, no mají děti chycený.
1: Jako. Ty jo, no to, jo. To bylo geniálně. No, no. I namluvený vlastně.
2: Jo, že jo, jo.
0: Pat a Mat nemluví, ne?
2: No,
1: no
2: moc
1: já jsem
2: ne,
1: to
2: no.
1: Pochopil, no jsem se nestihl zasmát, protože on hned, ale jinak fakt to bylo super.
2: Ne? Já jsem nepochopil, tak promiň.
1: Ne, opravdu.
0: Bože!
2: Blbečku.
0: Dobrou noc.
1: Čau. Brzda.
3: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.

maturanti bacha. Maturiťák snú s Európou 2 je opäť tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Európy 2 nebo DJ Európy 2 na váš maturitní ples. Všechno dôležité je na webu Európy 2. Soutěž o maturiťák snú jede na plný pecky. Európa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

0: Posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
0: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
2: Dobré ráno, ze Skotska.
0: Máš nějakou historku ze Skotska?
2: A jiné.
1: Nebo ještě dál.
3: Tady jsou Skotci, volám z Dubaje.
0: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
3: Plníško, teplo, ale možná až moc velký teplo.
0: Běž do hajzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
4: Dobré ráno, tady je Oli.
0: Tak Oli, odkud voláš?
4: No, já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht. Všude dobře, doma nejlíp.
0: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.

že prej lítá jenom to, co má křídla. Tenhle fyzikální mýtus i letos vyvrátí FMX Gladiator Games. Nejlepší freestyleri dostanou do vzduchu, co se jim zamane. A ty budeš i letos u toho s Evropou 2. Celý týden posíláme do vzduchu spoustu vstupenek, tak si je chytni v éteru Evropy 2. Může to přijít kdykoliv. FMX Gladiator Games. 19. prosince v O2 aréně v Praze. Exkluzivně s Evropou 2.

A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe

nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

se přece nedá. Láska je věčná, ale silnější jsou naše ega. Jak se nedojímám, když se vracím fotkám. Nevěřím v minulost, proto jenom čekám. Čekám, až tě potkám, ty se nebudeš sladce smát. Budeš šťastná, nebudeš sama, bude to pro mě rána. Představíš mě přítele, pozdravím a půjdu dál. Se vzpomínkou na lásku, kde nikdo nevyhrál.

Že prej lítá jenom to, co má křídla. Tenhle fyzikální mýtus i letos vyvrátí FMX Gladiator Games. Nejlepší freestyleři dostanou do vzduchu, co se jim zavane. A ty budeš i letos u toho s Evropou 2. Celý týden posíláme do vzduchu spoustu vstupenek, tak si je chytni v éteru Evropy 2. Může to přijít kdykoliv. FMX Gladiator Games. 19. prosince v O2 aréně v Praze. Exkluzivně s Evropou 2.

maturanti bacha. Maturiťák snú s Európou 2 je opäť tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Európy 2 nebo DJ Európy 2 na váš maturitní ples. Všechno dôležité je na webu Európy 2. Soutěž o maturiťák snú jede na plný pecky. Európa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním.

0: I'm a straight fighter. Tak to ale v bijáku nemůžeš vynechat. Hodně se tam řeme. Dávaj si přes hubu. A je tam i karaoke.
1: Bitch, please.
0: Street Fighter. Už za tři dny v kinech. Exkluzivně s Evropou 2.